0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Burčákové slavnosti se chystají v Hustopečí, kde to samozřejmě žije tepe a užíváme si litry skvělého burčáku, ale také programu. No a právě teď za město Hustopeče máme na lince Kláru Otahlovou, která nám prozradí, co všechno nás tam čeká.
1: Poprvé v novém termínu se v Hustopečích potkáme na burčákových slavnostech. Už 18. a 19. září ožije Dukelské náměstí burčákem, vínem, hudbou, folklórem a hlavně dobrou náladou. Čekají vás mázauzy, řemeslný jarmark, cymbálová muzika, historický průvod i pořádná dávka recese. Uvidíte burčákovou unii a potkáte burčákovou policii, nebo můžete vyrazit na putování po mázauzech a soutěžit o ceny. A hudební program? Pátek večer Čechomor. V sobotu Ivan Mládek s Benjo Bandem a MIG 21. Těšit se můžete také na koncerty v našem amfiteátru. Do Hustopečí z Brna pohodlně dostanete přímým vlakem, který jezdí každou hodinu. Pro řidiče budou připravena odstavná parkoviště. Přijeďte si za námi užít 2 dny plné burčáku, hudby a humoru v Hustopečích.
0: Tolik tady tip, kam byste mohli vyrazit a užít si samozřejmě skvělý burčák a zábavu na burčákové slavnosti, které se konají v Hustopečích. Pokud vyrazíte, věřím, že si to užijete, stejně tak jako hity Krokodýla.

je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nemocnice Znojmo zahájila stavbu nového urgentního příjmu a právě tam koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Ve Znojmě okolí následíte na 96,2 FM. Znojemská nemocnice zahájila stavbu nového urgentního příjmu. Projekt má přinést novou organizaci příjmu, která bude rozdělena podle způsobu příchodu pacienta. Nový urgentní příjem má být na více než 221 milionů korun a výstavba potrvá přibližně 18 měsíců. Tak do Znojma zdravíme, ať to tam máte krásné, přejeme na naší frekvenci 96,2 FM. Jarek Hemala přeje hezký poslech.
1: Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka. Na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si, kúpim ti krajinu, takú, čo nevymeníš za inú.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou Jižní Moravu. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.

0: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
3: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
4: To nejlepší poránek.
5: Ahoj, já jsem Tonda.
6: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
5: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
6: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
5: A na procvičení brněnského hantecu.
6: Také soutěžíme o prachy na ruku.
4: To nejlepší poránek.
3: Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 30 minut úplně přesně. Dobré ráno, dobrý den, tady je Rádio Krokodýl. Máme tady polovinu 38. týdne, dnes je středa 16. září a Ludmily dneska slaví svůj svátek. Kdybyste chtěli nějaké slavné narozeniny, milí zlatí, tak třeba Stanislav Hložek. Ano, ten dneska slaví neuvěřitelné 72. narozeniny, tak my samozřejmě gratulujeme. A pokud v téhle chvíli chcete už někam vyrazit ven, na silnicích je v téhle chvíli klid, nemáme hlášeny žádné problémy, komplikace, nehody, kolony, nic takového. Co se týče počasí, tak je tam v podstatě úplně stejně, jak bylo včera touhle dobu. I když možná o stupeň víc, teď máme v centru Brna nějakých 12 stupňů. Samozřejmě, že to dnešní počasí během chvíle probereme trochu podrobněji. Jinak, když to řeknu jako stručně, mělo by být dneska celkem hezky, nějaké teploty do nějakých 25 stupňů, ale jak říkám, i předpověď počasí, ta se k nám dostane podrobnějíc během chvíle. Tak ať to dneska jde tak, jak si sami přejete. Dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 hodin 38 minut k tomu, jak je venku. V Brně máme 12 stupňů, Vyškov hlásí stupňů 10, Břeclav jenom 9, ve Žďáru taktéž 9 a v Jihlavě je stupňů 7. Jak by to dneska mělo vypadat s vývojem počasí, tak v ranních hodinách se v údolích ještě můžou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Jinak se očekává polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost bude ale často průsvitná. A večer bude od západu přibývat další oblačnost a do půlnoci se v západní části kraje objeví přehánky lokálně i bouřky. Teploty na Blanensku kolem 23, jinak po jižní Moravě 24 až 27 stupňů. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Skvostná Dajdou nás dovedla až k 6. hodině raní. Dobré ráno, dobrý den, tady je Radio Krokodýl. V polovině 38. týdne máme středu 16. září. Ze studia Radio Krokodýl vám dobré ráno přeji Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, hezké ráno. Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída, víc už za chvíli.
0: Po 6. Carly Rae Jepsen. Hey, Michael Sembello. A taky slza. Jak je venku, jak dneska bude? V Brně máme 12 stupňů, Vyškov hlásí 10, Žďár nad Sázavou 9 stupňů, Břeclav 9, Znojmo 11,5. Odpolední teploty by se dneska měly pohybovat v příjemném rozpětí 24 až 27 stupňů. V noci nám bude asi pršet.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Rozhodli o tom brněnští zastupitelé. Bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Název navrhla městská část Brno-Střed a odkazuje na spojení města s Evropou.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Zmodernizovanou a rozšířenou odpočívku Vyškov na dálnici D1 můžou využívat první řidiči. Nabízí téměř 90 stání pro osobní auta, 80 míst pak mají k dispozici řidiči kamionů.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Stavbu silničního obchvatu Třebíče s předpokládanou cenou 4,8 miliardy korun bez daně chce ředitelství silnic a dálnic zahájit nejpozději do 3 let. Dokončení předpokládá v roce 2031. Záměr na vybudování nové silnice teď prošel posouzením dopadů na životní prostředí. Atletické mistrovství světa se poprvé uskuteční v Africe. V roce 2029 ho bude hostit keňská metropole Nairobi. Světový šampionát 2031 se pak bude konat v Mnichově. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky.
3: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve Veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Co je tam nového? Na co si dát pozor, to nám teď prozradí Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona u Lipůvky. Jinak je provoz v Brně i jeho okolí plynulý a bez komplikací. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Lenko, děkujeme, pozor na Třebíčsku. Na vjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou ve směru do Hrotovic došlo k nehodě osobního auta. A pozor, taky ještě D1, kilometr 218 ve směru od Vyškova k Brnu. Stojí tam porouchané nákladní auto.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 6. hodině ranní, my vám přejeme dobré ráno.
1: A buďte dál s Krokodýlem, protože nás čeká bohaté ráno, chystáme benzín zadarmo, taky vstupenky na Kometu, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut tomu 16. září v historii. Například v roce 1597 Rudolf II. Povolil stavbu takzvané Zlatnické uličky na Pražském hradě. Nejmilostivěji vyhověl žádosti střelců při branách Pražského hradu, kteří si v obloucích čerstvě opravené hradby chtěli postavit skromné příbytky. V roce 1883 byla slavnostně otevřena rozhledna na Libině u Prachatic. V roce 1921 prezident Masaryk poprvé oficiálně navštívil Brno. V uvítací delegaci na brněnském nádraží byl i pan Leoš Janáček. Mrknem taky do Olomouce. V roce 1929 začala stavba kostela svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci. Také zmíníme rok 1966, kdy v českém rádiu se poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. Tehdy šlo jen o řidiče parního válce, který v nafukovací hale fiktivního rozhlasového nealkoholické vinárny u Pavouka vystavoval svá umělecká díla. V roce 1987 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na veřejnosti byl představen nový osobní automobil Škoda Favorit. A v roce 2001 se představil historicky první český pilot v závodě Formule 1. Ano, Tomáš Enge. Ve světě se toho zas tak moc nestalo, ale můžeme třeba zmínit rok 1996, kdy odstartoval raketoplán Atlantis, který v rámci té mise se měl setkat s ruskou orbitální stanicí Mir. Kdo dneska slaví narozeniny? Dneska je to pestré. Například Stanislav Hložek dneska slaví 72. narozeniny. Zpěvák Mark Anthony 58. Zpěvačka Luna ta dneska slaví narozeniny 52. Pak je tady třeba herec Mickey Rourke. Ten dneska slaví 74. narozeniny. A jeden z nejznámějších kouzelníků David Copperfield, ten dneska slaví narozeniny taktéž 70. No, stárneme všichni. Kdo pak dneska slaví svátek? Je to Ludmila a Lidmila. Ale třeba také Kornel a Kornelie. Dnes je Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, dnes je také den církevních škol a pranostika praví, svatá Ludmila deštěm obmila, až v noci bude pršet. Pokud slavíte, my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: keď te hace llorar.
1: Tak tohle byl Enrique Iglesias tady u nás na Radiu Krokodýl. 19,5 minuty po 6. hodině, kde máme v centru města Brna necelých 12 stupňů, necelých 10 je ve Vyškově, Břeclav hlásí jenom 8,5, Žďár nad Sázavou taky 8,5. Odpolední teploty budou příjemné, vysoké 24 až 27 stupňů. Dneska to bude bez deště, ale ten dešť by měl přijít pravděpodobně v noci.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Dobré ráno, jako znalce architektury představuje bývalého prezidenta Václava Havla výstava Havlova architektura, která bude od pátku přístupná v areálu brněnské Velešťastny. Národní památkový ústav v přednáškové a výstavní budově takto připomíná letošní Havlovy nedožité 90. narozeniny. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejvíce obětí bylo mezi motocyklisty. Šarže minerální vody Natura jemně perlivá, z níž pochází lahev, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských hygieniků naznačil přítomnost žíraviny, se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodána jen na slovenský trh. Hvězdný fotbalista Lionel Messi byl poté, co oficiálně oznámil konec reprezentační kariéry, povolán k

0: Ber zakliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Ve 4 hodiny a 52 minuty, kdy jsem sedl do auta, na mě bliklo nehezké oko.
2: Já jsem včera natankovala za příšernou částku, takže vlastně jsme na tom dost podobně.
1: Kde jsou ty časy, kdy jsem tankoval plnou nádrž za nějakých 1500, teďka tam nechám nějakých 1900.
2: No, tak ale přátelé, vy na to můžete být mnohem lépe, stačí vychytat každý všední den na Krokodýl výherní hit.
1: Komu pak se to povedlo včera?
3: Nazdar krokodýláci, vyhrál jsem na vstup zadarmo a jsem z toho nadšený. Já za rok projezdím tolik, o tom se vám ani nezdálo, takže paráda. Všichni zdraví Honza, bezpečný kilometry všem.
1: Honzo, děkujeme, dneska taky můžete vyhrát pohonné hmoty zadarmo.
2: Je to tak, no a vyhrajete, když vychytáte jako první Pokáče a jeho hit Solitér.
4: Život prostě občas není fér.
1: Až bude hrát tahle písnička, volejte 600 300 303, pokud budete první, je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Lenka nám řekne, co je nového na silnicích.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona u Lipůvky, jinak je provoz v Brně i jeho okolí plynulý a bez komplikací. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Lenko, děkujeme, drobná komplikace tady je třeba na Třebíčsku na výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou ve směru do Hrotovic, kde došlo k dopravní nehodě osobního auta. Pozor, na D1, kilometr 218 ve směru na Brno, stojí porouchané nákladní auto a ještě taky na Jihlavsku na výjezdu z Měší na vesměru na Ždírec se srazila dvě osobní auta.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po plus 7, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to podnikatel a co dělá.
3: Ten může být třeba profesor nebo tak.
4: Že jakoby podniká různé věci. Možná, že podnikatel je můj děda.
5: Že dává vodu, říká, jak s vodou a kam ji dávat.
6: Že podniká domy. Říká stavebníkům, jak to mají postavit.
7: Podnikatel možná hledá brouky nebo něco takového.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: 6 hodin 40 minut k tomu. Vy jste s krokodýlem, kde jsou v téhle chvíli připraveny stručné zprávy.
1: A předpověď počasí.
0: Jak máme venku? 11 stupňů. Hlásí Brno, Břeclav 8,5, Znojmo 11 stupňů a Vežďáru nad Sázavou je stupňů 8. Dneska se ještě po ránu můžou vyskytovat někde mlhy nebo nízká oblačnost, jinak se očekává polojasno, postupně až oblačno a v noci přijdou možná přeháníky. Teploty velmi příjemné, 24 až 27 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Pozemky v brněnských Černovicích pro stavbu vědecko-technického parku získá společnost CTP za 722 milionů korun bez daně. O prodeji pozemků rozhodli brněnští zastupitelé. Podle smlouvy musí firma na pozemcích vybudovat a nejméně 10 let provozovat vědecko-technický park. Ve velké síni Strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září, bylo mu 80 let. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Oznámil to rakouský ministr vnitra Karner, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Zraněný fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček před utkáním třetího kola ligového poháru s Fulhamem uctil památku zesnulé klubové legendy brankaře Luďka Mikloška. S jeho dresem se symbolicky postavil do branky. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Na zdraví! Vypadáš utrápeně, řediteli.
5: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde, čert, aby se v tom vyznal.
6: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
7: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus a co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 6 hodin 52 minut k tomu. Katka byla včera večer doma, viď?
2: Já jsem byla doma, šla jsem sice pozdě spát, ale ty jsi šel taky pozdě a lítal jsi po městě.
1: Lítal jsem po městě, byl jsem se včera podívat ve Vaněk Gallery, která se včera v podstatě jakoby znovu otevřela, protože místo s více než 100letou tradicí se otevírá město jako prostor, kde se potkává kultura, biznis, umění, inspirace a zážitky. A včera se to, jak říkám, jakoby znovu otevíralo, byl tam k tomu jako fakt velký program, k tomu taky třeba tam byly různé... Jak se to jmenuje, když lidi přispívají a zvedají se ty cedule a přihazují se aukce?
2: Jako
1: například Jirka Procházka tam dal svou rukavici, ta se vydražila jako za moc pěkný peníze. Bylo
2: co
1: tam
2: skoupil?
1: Jako... Já jsem se díval, jsem to nestihl, člověče.
2: Ty jsi užil raut, já vím.
1: To taky, a tak jsem se jako fakt užil. To byla výstava Tomáše Břínka. Říkáte si, toho neznám, znáte, to je TMBK. A je to takový známý autor politické a společenské satiry. A přímo tam byla jeho výstava 3D, jakože to bylo v krabicích a bylo to jako fakt výborně. Jako moc jsem se pobavil.
2: Já to chci vidět, protože Tomáš je strašně vtipný, mě to hrozně baví. On teda hlavně reaguje na aktuální věčnou politickou situaci, ano. Což je teď jako velmi pestrý, jde to samo.
1: To je pravda.
2: Takže stojí to za zhlédnutí.
1: Témata se hledají jako fakt úplně sami. Bylo to včera moc příjemný. Jako děkuju za pozvání, byla to krása. A byste se tam taky podívat ty výstavy a no, zkrátka bude to tam žít, tak necháme se překvapit. Tak dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Ladíte Radio Krokodýl, tohle jsou Sunrise Avenue, bude 7 hodin za 2 minuty.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
0: Půl minuty a bude 7 hodin, vy jste s Krokodýlem Katkama. Další zprávy, dobré ráno.
5: Pěkné ráno a ve zprávách o tom, že Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemku pro nový fotbalový stadion za Lužánkami.
0: Co dáme po 7? Lorín. Taky Shanice. A taky Miraj. Co se týče teplot, tak léto pryč ještě úplně není, protože dnešní odpolední teploty by ze současných 11, které máme v Brně, měly vystoupat na velmi příjemných 24 až 27 stupňů. Pršet dneska nebude, až v noci.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami. Bude vypsáno nové. O pozemky se ucházela fotbalová zbrojovka Brno. V místě starého stadionu chce postavit nový. Do nového koncesního řízení se zbrojovka přihlásí.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
5: Rakouská policie po pátečním přepadení nechtového studia v Břeclavi zastavila u dolnorakouské obce Grosskrut vozidlo, kterým podezřelé osoby ujeli. V autě byly 4 rakouské občanky, 2 se částečně doznaly, zbylé 2 ve věku 13 a 14 let nejsou podle českého práva trestně odpovědné.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech. V listopadu mohou dobrovolníci pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v Praze. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Otákem.
6: Laguna. Meníčka jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, houste nám to, taky se bourá, začíná Lenka.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Světav do Brna je fronta mezi Lažany a Lipůvkou. Pomalu se jede na silnici 52 na příjezdu do Brna z Pohořelic mezi Popovicemi a Moravany. A silný provoz je na silnici 50 z Bučovic do Brna mezi Slavkovem a Holubicemi. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme. Dost se nám to komplikuje na 52. Trasa Pohořelice Brno. Tady máme na 7. kilometru u Modřic nehodu. 4 osobní auta, neprůjezdný levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině raní a na Krochvílu chystáme brněnské Hantec a budeme hrát o vstupenky do divadla Bolka Polívky.
1: Budeme soutěžit, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Byl jednou jeden Pepíček, který jedl v hodině ve škole. Jednou se přihlásí a říká: paní učitelko, já už dneska nebudu jíst. Opravdu, a jak to? Už nemám co?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut, k tomu je tady Brněnské Hantec, o co dneska hrajeme. Máme tady pro vás dvě vstupenky do divadla Polka Polívky na představení s názvem Šašek a syn. Prosím vás, a je to na dnešek, na 19. hodinu, takže možná dnešní program vyřešen.
2: Ano, a vy máte, pokud máte zájem, tak voláte hned teď studio 603 103 103 a dneska to bude velmi jednoduché.
1: Rádio Krokodýl, už jsem to zvedal. Někdo tam byl, ale už to jako tak nějak asi nevydržel. Na co se to dneska Žanek ptá? Je to fakt jednoduché.
3: Gomite, co to znamená hodit čučku do špíglu?
1: Hodit čučku do špíglu. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, David, tu telefonu.
1: Dobrý den, Davide, kam pak jedete, jestli se můžem zeptat?
4: Jedu do práce zrovna.
1: V nějaké koloně?
4: Zatím se mi to vyhýbá, takže dobrý.
1: Aha, mě zmal, kudy jedete. No nic. Nevím, jestli jste slyšel...
4: Do Jihlavy, pardon.
1: Jo, do Jihlavy, aha. Tak dneska, když to uhodnete, jdete do divadla v Brně, tak abyste věděl. Víte, co to znamená hodit čučku do špíglu?
4: Ještě jednou, já jsem to slyšel, pardon.
1: Hodit čučku do špíglu.
4: Aha, to je nějaká nápověda.
1: Je nápověda, tady ji máte.
5: Podívat se a špíglu neřeknu.
6: Podívat se do zrcadla.
7: Hodit dobrý názor.
8: Podívat se do zrcadla.
9: Do špíglu, jo? No, podívat se do zrcadla, no.
1: Tak, nápověda nám zazněla, co vy na to?
4: Tak já bych řekl, že to je to podívat se do zrcadla.
3: Hodit čučku do špíglu, to znamená podívat se do zrcadla.
1: Už jste to dneska udělal, tuhle činnost?
4: No, jo.
1: Ráno. Přečištění
2: zubů. Taky možná v autě, že?
1: V autě, zpětný zrcátko.
4: taky je potřeba to zkontrolovat. No.
1: Tak přejem šťastnou cestu, gratulujeme a vstupenky jsou vaše.
2: Hezký den.
4: Díky moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Mirai a Summer Love na Krokodýlu doznělo 18,5 minuty po 7. hodině, jak to vypadá s počasím. Zatím je tam chladno, Vyškov má 9 stupňů, Břeclav jenom 8,5, Brno 11, Žďár nad Sázavou 8,5. Odpoledne by to mělo být ale velmi příjemné, 24 až 27 stupňů. Na Blanensku jen kolem 23 a pršet začne až někdy v noci.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. S novou porodnicí Fakultní nemocnice Brno stále počítá. Vypsala soutěž na nového správce stavby. Nemocnice o prázdninách odstoupila od smlouvy na stavbu za více než 3 miliardy korun. Kontrola odhalila nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých či nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu víc. Podle průzkumu léky ale vyhazuje do koše téměř každý pátý Čech. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informovala o tom služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Podle předpovědi vědců se bude navíc dále rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu nastoupí v Modeně den poté, co po třech výhrách utrpěli první porážku na turnaji 1-3 s domácí Itálií. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl

0: Transport. www.japotransport.cz.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
5: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
6: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
7: Radio Krokodýl.
8: Když uvidíte Alp,

0: vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
1: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
2: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
1: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
2: www.chlebíčkovýraj.cz
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
7: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Hokejová extraliga včera zahájila prvním zápasem. Vary Třinec 0-2 Třinec vyhrál. A Kometa dnes vstupuje do nového ročníku v Litvínově, kdy se od 17:30 utká právě s Litvínovem.
1: No a nejbližší první domácí zápas nás čeká tuto neděli, kdy bude Kometa hostit Hradec Králové od 17:00 a právě na tenhle zápas pro vás v této chvíli máme vstupenky, tak volejte 603 103 103.
0: Už někdo volá, kdo pak krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj, tak je Martin.
0: Nazdar, Martine, jak to dneska dopadne v Litvínově, co myslíš?
2: Těžko říct.
0: On ten začátek je vždycky takový, jako že nikdo moc nic neví, jak to vlastně s těma posilama, s tím tréninkem a se vším je. Přesně tak. Prosím tě, ukaž, jak budeš v neděli pozbuzovat s Hradcem.
2: Kometa, dáme to, Kometa, jedeme.
0: Já jsem si tak v klidu seděl a trošku si pročistil uši ve sluchátkách.
1: Martin byl umírněnej, tak jsme to nečekali.
0: Martine, koho sebou bereš tak jako na hokej, když jdeš?
2: Já mám dcery, dvojčata. A oni jsou komitačky, celkově sportovkyně, takže půjdou holky.
0: No. To je hodnej taťka.
1: Super.
0: Tak gratulujeme.
2: Se na to těší, to slíbil, že to zkusím vyhrát.
0: Zkusil a vyšlo to. Martine, gratulujem a ať si to holky užijou. Díky zatím, ahoj.
1: Hezké ráno.
2: Díky.
3: Krokodýl fandí z brněnské Kometě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme v téhle chvíli na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je fronta mezi Lažany a Lipůvkou. Pomalu se jede na silnici 52 na příjezdu do Brna z Pohořelic mezi Popovicemi a Moravany. A silný provoz je na silnici 50 z Bučovic do Brna mezi Slavkovem a Hlubicemi.
0: Hodně dlouhá kolona je téhle chvíli na 52 od Pohořelic k Brnu. Je to z důvodu nehody, která se řeší na 7. kilometru. 4 osobní auta blokují levý jízdní pruh. V ulici Kroměřížská ve Vyškově je nepojezdný pravý jízdní pruh kvůli nehody 2 osobních aut. A jak Lenka říkala, provoz houstne celkem výrazně. Už se zdržíte i kolem Holubic, tedy kolem exitu 210. Je krásně vidět na těch kamerách, jak dodržujete tu záchrannou uličku. Jen tak dál. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl osmé jdeme za dětmi.
2: A ve školce v Králově Poli se ptáme, co dělá knihovník.
3: Pustí lidem knížky.
4: Pracuje.
3: Je v knihovně.
4: Pracuje v knihovně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo.

0: 7 hodin 38,5 minuty k tomu. Na Krokodýlu jsou v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A taky předpověď počasí.
0: Brno má 11,5 stupně, Vyškov 10, Břeclav 9, Znojmol 10, Žďár nad Sázavou zatím stupňů 9. Odpoledne budou ale podstatně vyšší teploty, čeká se 24 až 27 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Šlapanice na Brněnsku spustili od září ve spolupráci s okolními obcemi pilotní projekt poptávkové dopravy. Auto s kapacitou pro 8 lidí vyjíždí podle objednávek cestujících. Jedná se o doplněk ke klasické linkové autobusové dopravě. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejvíce obětí bylo mezi motocyklisty. V Japonsku už žije více než 100 000 lidí, kterým je 100 a více let. Ze statistik vyplývá, že 100letých seniorů je v asijské zemi přes 100 000, což je nejvíc na světě, přičemž 88% z nich tvoří ženy. Hvězdný fotbalista Lionel Messi byl poté, co oficiálně oznámil konec reprezentační kariéry, povolán k poslednímu rozlučkovému zápasu za argentinský národní tým. Dlouholetý kapitán byl pozván na přípravný duel 6. října proti Beninu v Buenos Aires. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
6: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
5: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
6: Má dovolenou, pane řediteli.
5: Tak to se můžeme jít klouzat.
7: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Baštím? Baštíš? Baštírna.
12: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
13: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
14: Mňam. Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.

0: a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: krokodýlu. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Uvidíme, jestli se zadaří 10 minut před 8.
1: Rozhodně, není dárek jako dárek a ten, který dostal jeden český pacient k narozeninám, tak ten je fakt za všechny prachy. Muži na mechanické srdeční podpoře v ostravské nemocnici, totiž záchranář z Jihomoravy přivezl nové srdce. Jihomoravští záchranáři pomáhají taky s převozem orgánů a muž, který nové srdce dostal přesně v den svých narozenin, se teď zotavuje na jednotce intenzivní péče. Tak myslím si, že to je nejlepší dárek, který kdy mohl dostat. Stačí na to nezapomene, že to jen tak nic nepřekoná.
2: To nevymyslíš, jakože v den svých narozenin dostal nový srdce.
1: Přesně tak. A já teda musím říct, že i klobouk dolů před záchranářem, který to převážel, ten orgán, protože to je taková zodpovědnost.
2: To si nemůžeš uvědomovat, že veseš někomu nový život. Krása. Gratulujem, dobré ráno.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak tohle byla korona a rytmy noci. My máme rytmy rána. Máme ráno za 3 minuty, bude 8, tady je Krokodýl.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodáku od 16. do 20. září.
4: Rádio Krokodýl.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Za minutu bude 8 hodin, vy jste s Radiem Krokodýl, kde chystáme další zprávy. No a sice používám množné číslo, ale má to na starosti Katka. Dobré ráno.
14: Dobré ráno. Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída víc už za chvíli.
0: Po 8. Ed Sheeran na Justin Bieber. For the cause. A taky třeba Poetika. Co dnešní počasí bude příjemné. Teď a máme zatím teda jenom 12 stupňů, ale odpoledne se čeká 24 až 27. Pršet nebude, to až v noci.
15: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
14: Přeji hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
14: Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Rozhodli o tom brněnští zastupitelé. Bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Název navrhla městská část Brno Střed a odkazuje na spojení města s Evropou.
4: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
14: Zmodernizovanou a rozšířenou odpočívku Vyškov na dálnici D1 můžou využívat první řidiči. Nabízí téměř 90 stání pro osobní auta. 80 míst pak mají k dispozici řidiči kamionů.
4: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
14: Stavbu silničního obchvatu Třebíče s předpokládanou cenou 4,8 miliardy korun bez daně chce ředitelství silnic a dálnic zahájit nejpozději do 3 let. Dokončení předpokládá v roce 2031. Záměr na vybudování nové silnice teď prošel posouzením dopadů na životní prostředí. Atletické mistrovství světa se poprvé uskuteční v Africe. V roce 2029 ho bude hostit keňská metropole Nairobi. Světový šampionát 2031 se pak bude konat v Mnichově. Rozhodla o tom Rada světové atletiky.
16: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo Málenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 na 207. kilometru směrem z Vyškova na Brno se střetla dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Pohořelic u Modřic bourala 4 osobní auta a kolona od 15. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je fronta mezi Lažany a Lipůvkou. A v Brně ve Vídeňské ulici u Alberta došlo ke srážce osobního auta s tramvají. Vozidlo stojí uprostřed vozovky, připravte se na komplikace. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
17: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině raní a Katka počítá.
1: To je peněz. 120 000 800 korun vám nabídneme už za chvíli za náš krokodýlí zvuk.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Yes. It is not that funny.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Blondýnka si kupuje šalinkartu. Dobrý den, jednu šalinkartu. A paní za okýnkem, dobře, a na měsíc? Ne, mě to úplně stačí po Brně.

0: pojď sem.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: To je soutěž, ve které jsme rozdali už, pokud se napadlo, nějaké 3 miliony korun.
3: No a teď tady máme taky takovou jako malinkou sumičku.
2: Moc pěknou.
3: 120 800 korun ve hře, tak volejte hned teď studio 603 103 103.
2: Už tam někoho máme, koho pak? Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím, tady je Ota.
2: Dobrý den, Oto, kam vás zdravíme my?
4: Do Příbrami na Moravě tady.
3: Wow.
2: Já si myslím, že je u Prahy Příbram.
4: Ne, tady na Moravě, starostě má.
2: Tak, co pro nás máte za pěknou odpověď?
4: No, já bych si typl otevření vystřelovacího dešníku. Jak uděláte ten suchý zid, vystřelíte a zacvaknete.
2: Jasně, jdem to zkusit.
3: Jako za mě by to deštníček klidně mohl být.
2: To je pravda, a co říká arbitr?
3: Říká o to, že není.
2: Je nám líto.
4: Tak přeju štěstí druhým.
2: Mějte se moc hezky.
3: Naschledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
5: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
6: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Poetika a půlnoc tady u nás na rádiu Krokodýl, 17,5 minuty po 8 hodině. Sluníčko je venku a teplota začíná konečně pomaličku stoupat. V Brně máme 12 stupňů, Vyškov hlásí 11, Břeclav stále jenom 10 a ve Žďaru tam se oteplilo o 2 stupně, už tam mají 10,5. Odpolední teploty by měly být mezi 24 až 27 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Pozemky v brněnských Černovicích pro stavbu vědecko-technického parku získá společnost CTP za 722 milionů korun bez daně. O prodeji pozemků rozhodli brněnští zastupitelé. Podle smlouvy musí firma na pozemcích vybudovat a nejméně 10 let provozovat vědecko-technický park. Ve velké síni Strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září, bylo mu 80 let. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Oznámil to rakouský ministr vnitra Karner, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Startuje nová sezona hokejové extraligy. Kometa se o první bodový zisk popere s Litvínovem na jeho ledě dnes. Zápas začne v 17.30 na zimním stadionu Ivana Hlinky. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
7: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: To je úplně k sežrání.
13: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Cože? Říkala Yogis?
15: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
16: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Právě jsem zjistil, že Katka nezná výraz Benelli.
2: Vůbec, to jsem nikdy neslyšela.
1: Benzín Benelli, to jsem nikdy neslyšela.
2: Fakt ne.
1: Ne.
2: Jsem asi z jiného vesmíru.
1: Teďka jsem si povídala s kolegou z Romanem a říká, že najedeš šalinou. A říkám, co je? Včera jsem natankoval, já říkám, to je drahý, co? Říká, já tankuju vždycky za 500. A říkám, aha, kolik ti tam vešlo? Říkám, 10 celých něco. Říkám, aha, ty tankuješ naftu. Jak zde je daleko? Moc ne.
2: Tak pro tu MHD, to se taky vyplatí. Ale aby byste nemuseli, tak můžete u nás vyhrát pohonné hmoty a stačí vychytat výherní hit, stejně jako včera Honza.
3: Nazdar krokodíláci, vyhrál jsem naftu zadarmo a jsem z toho radšenej. Já za rok projezdím tolik, o tom se vám ani nezdálo, takže paráda. Všichni zdraví Honza, bezpečný kilometry všem.
1: Honzo, děkujeme. Honzo totiž vychytal výherní hit a tím dnešním je tady tenhle. Život prostě občasný.
2: To pokáče jeho písnička Solitaire, tak si to pohlídejte, držíme pěsti.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, je tam plno, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 na 207. kilometru směrem z Vyškova na Brno se střetla dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Pohořelic u Modřic bourala 4 osobní auta a kolona od 15. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je fronta mezi Lažany a Lipůvkou. A v Brně ve Vídeňské ulici u Alberta došlo ke srážce osobního auta s tramvají. Vozidlo stojí uprostřed vozovky, připravte se na komplikace.
1: Pozor, tak jdete v zastávce ulice Stará Osada. Se srazila dvě osobní auta, no a hlavně D1, trasa Vyškov Brno. Na kilometru 207 se srazila dvě osobní auta a kolona je tam celkem dost výživná. Jinak pokud se dívám na Pohořelice, tak když jedete trasu Pohořelice Brno, tak se zastavíte v té koloně už někde u, u Hrušovan, to je někde, 16. kilometr, takže tam už to celkem začíná zpomalovat. No a samozřejmě ta D1 od Vyškova, ta je plná tak skoro od Rousínova, tak bacha na to.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Máme 6 minut po půl deváté a jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, kdo je to romantik.
3: Romantik chodí na obědy. Že romantik nikam pozve nikoho. Se pozve na kohouku na večeři. Romantik chodí na kafe.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
4: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dali jsme si Tommy Kitten na Krokodýlu, teď si dáme stručné zprávy.
1: A taky předpověď počasí.
0: Teplota nám stoupá, sice pomalu, ale stoupá. Už máme 13 stupňů v Brně, to samé hlásí Vyškov, to samé hlásí Břeclav, s novými tam je zatím 11,5. Dneska nejvyšší teploty 24 až 27, v noci nám zaprší.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. S novou porodnicí Fakultní nemocnice Brno stále počítá. Vypsala soutěž na nového správce stavby. Nemocnice o prázdninách odstoupila od smlouvy na stavbu za víc než 3 miliardy korun. Kontrola odhalila nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých či nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu víc. Podle průzkumu však léky vyhazuje do koše téměř každý pátý Čech. Americký rapper Macklemore v pondělí oznámil, že byl vyřazen z turné anglického muzikanta Eda Sheerana kvůli propalestinským komentářům, které pronesl na začátku tohoto měsíce na koncertě v New Jersey. Sheeran prohlásil, že se odmítá nechat zatáhnout do diskuze o válce v Gaze. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony 5. listopadu zápasem proti Švédsku v Praze. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Fotbalový artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
6: SK Artist Brno.
7: Na zdraví!
8: Vypadáš utrápeně, řediteli.
7: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
8: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
9: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
10: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Slyšíš to?
13: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
12: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
13: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
12: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
13: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
12: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
13: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
15: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
18: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
20: No je to nejlepší po ránu.

0: na Jižní Moravě.
1: Katko, prosím tě, jaká je nejvyšší povolená rychlost v obci?
2: 50?
1: Mhm, tak ano.
2: Někdo se úplně netrefil, předpokládám.
1: Ne.
2: Podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně Petr Vala.
3: Dobré ráno. Přes 140 km v hodině jel v obci motocyklista, který koncem srpna ujížděl s nojemským dopravním policistům. Hlídka ho chtěla zastavit kvůli spolujezdkyni. Ta totiž měla místo motocyklové přilby pouze cyklistickou. Řidič ale na výzvu zastavení zareagoval prudkým zrychlením a zamířil k Miroslavi. Uniknout se pokusil i po polní cestě. Po návratu na silnici však při odbočování chyboval. Policisté jej předjeli, zablokovali mu cestu a za použití donucovacích prostředků zadrželi. Naštěstí se nikdo nezranil a nedošlo ani k nehodě. Následná kontrola ukázala, že se muži zákazy řízení nepřetržitě řetězí od roku 2013. Ty současné sahají až do roku 2034. Orientační test navíc reagoval pozitivně na metamfetamin. Policisté u řidiče našli také stříkačku s krystalickou látkou, kterou odeslali ke zkoumání. Muž skončil v policejní cele a je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Spolujezdkyně za přestupek dostala pokutu. Posluchačům Rádia Krokodýl přeji příjemné ráno.
1: První, co mě napadá, je, proč nesedí?
2: A mě teda napadlo, představ si, že by si takovýho kluka přivedla domů tvoje dcera. Přerazit.
1: Není po 22. hodině, tak to nemůžu nějak komentovat. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl.

0: Disturbed na rádiu Krokodýl 2:15 před 9:00.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v kavárně hned vedle v 18 a v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
6: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
7: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
6: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carlink Auto, více na Citroen.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: 8 hodin 59 minut, to je čas, kdy ladíte Radio Krokodýl. Máme středu 16. září. Ze studia Radia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
10: A Tonda Kala, krásný den. Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami, víc už za chvíli.
0: Po 9. dáme 90ky, jako třeba Backstreet Boys. Bude i Mr. President. A taky budou Faith No More. Vypadá to, že dneska máme poslední letní den. Přijde studená fronta a pak se teploty nad 25 stupňů minimálně týden nedostanou. Máváš už létu takhle jako?
10: Ne, já nechci mávat, ne,
0: aha,
10: ne.
0: Dobře, no tak bohužel.
10: Zůstaň.
0: Dnešní odpolední teploty až do 27, tak si je fakt užijeme.
11: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami. Bude vypsáno nové. O pozemky se ucházela fotbalová zbrojovka Brno. V místě starého stadionu chce postavit nový. Do nového koncesního řízení se zbrojovka přihlásí.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
10: Rakouská policie po pátečním přepadení nechtového studia v Břeclavi zastavila u dolnorakouské obce Grosskrut, vozidlo, kterým podezřelé osoby ujeli. V autě byly 4 rakouské občanky. 2 se částečně doznaly, zbylé 2 ve věku 13 a 14 let nejsou podle českého práva trestně odpovědné.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
10: Hasiči včera zasahovali v Dubňanech u případu seniorky uvízlé ve studni. Naštěstí její volání o pomoc uslyšela sousedka. 83letá žena se zřejmě nadýchala oxidu uhličitého. Takřka podobnou situaci řešili hasiči i minulý týden v Moravských Kninicích na Brněnsku. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu nastoupí v Modeně den poté, co po 3 výhrách utrpěli první porážku na turnaji 1-3 s domácí Itálií.
12: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
13: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony, hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 na 207. kilometru směrem z Vyškova na Brno už je nehoda na Krajnici. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru. Na silnici 52 na příjezdu do Brna z Pohořelic u Modřic probíhá vyšetřování hromadné nehody, kolona od 15. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Milonicemi a Lipůvkou. V Uherském Hradišti ve Svatováclavské ulici narazilo osobní auto do dopravní značky a v Jihlavě v Havlíčkově ulici se srazila dodávka s motorkou a došlo ke zranění. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
0: Lenko, děkujeme. Brno, Drčkova ulice, tady se srazila dvě osobní auta. Brno, ulice Vídeňská na křižovatce se Strážní ve směru centra došlo ke střetu osobního auta s tramvají, blokovaný jeden jízdní pruh, na místě jsou záchranáři. Na trase Třebíč Brno na příjezdu do zastávky se srazila dvě osobní auta, taktéž blokují jeden jízdní pruh. Je toho hodně, dávejte pozor.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 9. hodině.
1: My vám přejeme krásnou středu. Ještě tady mám jednu aktuální informaci. V nemocnici v Ivančicích na Brněnsku zasahují hasiči kvůli úniku dezinfekce chod nemocnice, ale událost neovlivňuje, tak jen abyste byli v obraze.
0: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl 90.9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptá se malý červík svojí maminky. Mami, a kde je tatínek? Šel na ryby.
0: 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dnešní prosba o hit vašeho života, která dorazila do mailové schránky program zavináč.krokodýl.cz je celku stručná. Ahoj do Krokodýla, prosím o písničku Fireworks od Katy Perry pro všechny na dílnu do Vyškova. Ladíme vás pravidelně. Děkuji za zahrání, Věrka.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Dobrých zpráv není nikdy dost, pojďme na D1, kde odpočívat. Zmodernizovanou a rozšířenou odpočívku Vyškov na D1 můžou využívat první řidiči. Nabízí téměř 90 stání pro osobní auta a pozor, 80 míst pak mají k dispozici řidiči kamionu. Tak aby se nám to u těch ostatních benzínek odpočívek nehromadilo, tak právě tam už můžou. Já myslím, že pak dobrá zpráva. Další 90ky, ty jsou připraveny. Taylor Dane, Michael Jackson, Dizzy a taky chystám hit v jedné sekundě. Z Krokodýla přeju pěkné dopoledne.
0: Poslouchej Radio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Radio Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Radio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Pusťte slunce do svého domova.
6: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
5: A pozor, akce.
6: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 9:55 jdeme hrát hit v jedné sekundě. A když ho poznáte, tak vyhrajete voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika. Tu najdete už pětkrát v Brně. Telefonní linka připravená 603 103. Hit v jedné sekundě je taktéž připraven. Zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: A dál to zatím není. Radio Krokodýl, dobrý den. Haló? Děkuji, naschranou. 655 končil telefon, poslední tři čísla. Jsem stihl zachytit, než to někdo zavěsil. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš.
1: Dobrý den, Tome. Poznal jste?
3: No, myslím si, že je to Coldplay, nejsem si jistý.
1: Bohužel Coldplay to nejsou, je to daleko celkem. Je mi líto. Děkuji, mějte se hezky. Naschranou. 603 103 103. No ano, vy to můžete zkusit, kteří jste poznali, že to zpívá. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Veronika.
1: Verčo, zdravím, vy jste poznala?
4: Ano, je to ikona pop.
1: Taková zvučná, jakože se úplně u ní v klidu sedět nedá, tak to s váma jako poskakuje, ne?
4: To je moje nejoblíbenější písnička, to jsem poznala hned.
1: Počkat, nejoblíbenější, je 10 let stará, to nemáte nic nového, lepšího? Dobře, tak jo, tak si to jdem zatančit. Vy jste vyhrála, gratuluju, voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika. Nezavěšujte, mějte se hezky. Naschranou.
4: Vy taky,
1: naschle. A jako na pop, I love it. Dáme si to celé, právě teď na Krokodýlu.

0: Milí krokodýlové, jestli tohle vás nenastartovalo a neprobudilo, tak už nevím co. Mám připraveny další devadesátky, kdo bude, co bude do desáté? No jasně, Paul McCartney. Dáme si taky Madonu. A bude také třeba MC Sar a Real McCoy. No jasně, klasika 90. let. Zdravíme hlavně Ludmily, které právě dnes slaví svůj svátek. Pěkné dopoledne z Krokodýla.
1: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M-Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
3: to má podařit. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9 na rádiu Krokodýl.

0: Hudbu složil, slova napsal, ano, to je jeden film, ale v tomhle případě Robert Miles a zaspívala Maria Naylor. Tohle byla poslední 90. pro deváté, protože bude 10 hodin. Je tady Petra a má připravené další zprávy na Krokodýlu. O čem pak? Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Nejvyšší soud zamítl stížnost v kauze týrání psa s podmíněnými tresty. I o tom za chvilku.
0: 3 minuty a bude 10 hodin.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
5: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
6: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v kavárně hned vedle v 18 a v 19 hodin. Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodáku od 16. do 20. září.
5: Rádio Krokodýl.
7: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Rádio Krokodýl.
13: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. Flow Rida. Shania Twain. That don't impress me much. A taky bude pokáč.
14: Dneska jsem v lese byl.
12: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Podle meteorologů, teď je budu citovat, si užívíme posledního letního dne. Dneska totiž mají být teploty až k nějakým krásným 27 stupňům, ale v noci má přijít studená fronta, i k nám na Moravu má se ochladit a také by mělo začít pršet. Tak s tím počítejme.
15: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
12: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
12: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou ministr spravedlnosti Jeroným Tejc podal v neprospěch mužů odsouzených za týrání psa na Sokolovsku. Muži odvezli nemocnou fenu do lesa, udeřili ji rýčem a ještě živou zahrabali. Tejc nesouhlasil s tím, že dostali jen podmínky. Podle soudu trest odpovídá zákonné sazbě a nejde o exces, který by vyžadoval zásah nejvyšší instance. České dráhy výrazně posílí dopravu na dny NATO, které se budou o tomto víkendu konat na ostravském letišti v Mošnově. Národní dopravce vypraví speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce a posilové osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy Svinova. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka. Kyjev testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na úterý provedla úspěšný zásah. Ve včerejším večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Fotbalisté Tottenhamu prohráli ve třetím kole ligového poháru v Liverpoolu 1-3 a prodloužili své čekání na výhru na 4 zápasy. V brance londýnského klubu nebyl poprvé v sezóně český golman Antonín Kinský. Chytal jeho slovenský náhradník Martin Důbravka.
16: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve Veří 32.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne, vyrážíme na silnice. Slovo v téhle chvíli dostává Lenka.
8: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Podobná situace je ve směru z Vyškova do Brna mezi 201. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru. Na stanici 52 na příjezdu do Brna z Pohořelic u Modřic ve Vídeňské ulici už je uklizená vozovka po hromadné nehodě a kolona se rozjíždí. A v Brně v Kníňské ulici směrem do centra se srazilo osobní auto s nákladním. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
3: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 10.03, to je čas, kdy ladíte Radio Krokodýl. Máme středu 16. září a Ludmily právě dneska slaví svůj svátek. Dneska se možná bude někdo radovat, co možná určitě, až vyhraje pohonné hmoty zadarmo. Ty ceny stoupají do neuvěřitelných výšin. Kdo to bude? Ten, kdo pozná výherní písničku. Vy nevíte, která to je? Tak během chvíle zjistíte.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Prokrýl a Kalův frk.
2: Učitelka vyčítá ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků. Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem naspaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti. A jeden z žáků s nevinnou upřímností říká, no jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Je to tak, s Krokodýlem ušetříte, každý všední den někomu z vás nadělíme benzín nebo neftu zadarmo a stačí jako první odhalit výherní hit. Včera byl tím úspěšným Honza.
2: Nazdar krokodýláci, vyhrál jsem naftu zadarmo a jsem z toho nadšenej. Já za rok projezdím tolik, o tom se vám ani nezdálo, takže paráda. Všichni zdraví Honza, bezpečný kilometry všem.
1: No přátelé, dnešním výherním hitem je pokáč Solitér.
3: Život prostě občas není fér.
1: Tedy dnes uslyšíte v našem vysílání tento hit, voláte 603 103 103 a když budete první, vyhráváte benzín gratis.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?

0: opravdový elektrospecialista.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: 3 minuty po 10:30, hezké dopoledne, pokud už vám kručí v bříšku a máte hlad, tak dnes Krokodýl vybírá brněnskou restauraci Štatl, která nabízí k obědu čočkovou polévku se zeleninou a k tomu třeba halušky s brinzou, opečenou slaninou a cibulkou. To celé za 169 korun, tak přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu, šetříme s krokodýlem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pokud často jezdíte do fakultní nemocnice Brno a trápí vás nedostatek parkovacích míst, máme dobrou zprávu. Nemocnice připravuje stavbu nového parkovacího domu, a to přímo ve svém areálu v Bohunicích na rohu ulice Netroufalky. České televizi to sdělil ředitel Vlastimil Vajdák. Více podlažní parkoviště s 12 místy bude podle něj stát zhruba 1 000 000 000 korun. Na tou špatnou zprávou je, že si ale budeme muset na jeho vybudování ještě počkat. Jsme Krokodýla, přejeme vám krásné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Slyšíš to?
9: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
8: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
9: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
8: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
9: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
8: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
10: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
11: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
12: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
13: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz. Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýla Whitney Houston nám se přiblížila 11. Krásné dopoledne, před námi další čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké dopoledne, ve Šlapanicích a okolí testují poptávkovou dopravu. Co to je, uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. V technickém muzeu v Brně můžete zjistit, jak nenaletět podvodníkům, jak ochránit svá hesla a data a jak rozpoznat phishing, malware nebo deepfake. Výstava s názvem Kyberbezpečnost pro každého je k vidění od 16. září do konce března příštího roku v technickém muzeu v Brně. Více na www.tmbrno.cz.
5: Zveme vás na Den mobility, který se koná 19. září ve sportovním areálu Hroch v Brně. Čekají vás ukázky práce hasičů, policistů a služebních psů, bike trailová show Vaška Koláře, policejní drony nebo basketbal na vozíku. Vyzkoušet si můžete cargo kola, Geronto oblek či výrobu smoothie na fruit bikeu. Proběhne také loutkové představení o bezpečnosti v dopravě. Den mobility u Hrocha v Brně už tuto sobotu od 10 do 18 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
6: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bile klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bile klubu za 149,90. Bile, to dobré začíná u nás.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu Ava Max a David Guetta. Těšte se, bude Doktor Albán. A dáme si taky Like It. Za minutu a půl bude 11 hodin.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes naměříme 23 až 27 stupňů a má být polojasno až oblačno. Večer se pak objeví přeháňky a lokálně i bouřky, tak s tím počítejte.
11: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Šlapanice spustili od září ve spolupráci s okolními obcemi pilotní projekt poptávkové dopravy. Auto s kapacitou pro 8 lidí vyjíždí podle objednávek cestujících. Jedná se o doplněk ke klasické linkové autobusové dopravě. Službu využívají studenti i dospělí při cestách do školy a do práce. V nemocnici v Ivančicích na Brněnsku uniklo ve skladu několik litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk je zraněný. Hasiči tam zasahovali v přetlakových protichemických oděvech. Událost neměla vliv na pacienty. Ruský oligarcha Umar Kremlev spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Záležitost začali vyšetřovat demokraté v americkém kongresu. Trump se nezúčastnil ani svatebního obřadu, ani následných oslav s vysvětlením, že musel zůstat ve Washingtonu kvůli jednáním o válce proti Iránu. Tenistka Sara Bejlek vstoupila do turnaje v Mexiku výhrou 6-4 a 6-3 ve druhém kole nad Alicií Parksovou. Ve čtvrtfinále se třetí nasazená Češka střetne se Španělkou Kristinou Buxaovou, která ji před dvěma týdny vyřadila v úvodním duelu US Open.
12: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak to aktuálně vypadá na silnicích, tak to ví Lenka.
2: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. A na silnici 52 z Brna do Mikulova na hrázi Novomlýnské nádrže je omezení a kolona má 3 kilometry. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme minutu a 3/4 po 11. Krásné středeční dopoledne vám přeje Katka. Před námi soutěž s krokodýlem, cestovatelem a budeme hádat město na Blanensku. Další nápovědy prozradím už za chvíli. Ve hře budou vstupenky do kina, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepíček jde po ulici a paní sousedka mu říká: Pepíčku, ty jsi tak strašně sprostej, že my s tebe jdem ráz po zádech. To kdybyste slyšela mého tatínka, tak byste zmrzla.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Ale cesta, na kterou se já teď budu na krokodýlu ptát, tak ta někam rozhodně vede a vede do města, jehož název máte odhalit. Tak můžete volat 603 103 103. Mám tady pro vás nápovědy a taky vám prozradím, že ve hře jsou dvě vstupenky do brněnského kina Lucerna na snímek Osamělý vlk. Promítat se bude teď v pátek 18. září od 17 hodin a 45 minut. Tohle jsou moje nápovědy. Hádáme název města v okrese Blansko. Leží zhruba 12 kilometrů severně od Brna na soutoku Svitavy a Křtinského potoka. Východně od města se rozkládá chráněná krajinná oblast Moravský kras. V okolí se nachází řada památek, Alexandrova rozhledna, Stará huť, Bíčí skála nebo Drátenická jeskyně. No a pokud stále nevíte, tak toto město nese název po jednom jméně na písmeno A a slaví svátek na Štědrý den. Tak já myslím, že by to mělo být jasný. Hezké dopoledne, krokodýl Katka, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Jitka.
1: Jitko, já vás zdravím, slyšela jste nápovědy?
2: Slyšela.
1: A říkáte, že je to město?
2: Myslím si Adamov.
1: Adamov, no naprosto správně, myslím, že ta je poslední nápověda, že je to podle jména, které slaví svátek na Štědrý den, to jste nemohla netrefit. Tak já pro vás mám, Jitko, lístky do kina, velká gratulace.
2: Tak perfektně, moc děkuju.
1: Tak ať máte krásný zbytek středy, no a vůbec ať se daří a zůstaňte mi na telefonu. Naschledanou.
2: Ano, děkuju, naschledanou.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
8: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
7: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
8: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
9: To můžu.
8: Chlebíčkový ráj.
10: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
12: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Pro doma.
14: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
15: To je úplně k sežrání.
16: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
15: Cože? Říkala Yogis?
17: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
18: Dobrý den. Jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
17: Nezdá, pane. Sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carlink Auto. Více na Citroen.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
19: Mountfield otevřený.

Přesně o 11:30 z Krokodýla, Venga Boys, před námi další hity, Sean Baker, Marek Ztracený a pak už taky Krokodýlí zvuk a 120 850 korun ve hře. Počkejte si na to, za chvíli jsem zpátky. Hey, what a perfect day.

0: Uši. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A moji milí, jde se soutěžit právě teď na lince 603 103 103. Mám pro vás 120 850 korun. Někdo už tam visí. Hezké dopoledne, krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, Petra.
1: Petra, já vás zdravím. Voláte z práce nebo máte volno? Jak jste na tom?
2: Jo, volno.
1: Volno? Jak to?
2: Ano, jeden jediný den.
1: Jeden jediný den. A víkend bude volnej?
2: Ne, právě že ne.
1: Takže máte směnu víkendovou.
2: Ano.
1: Tak já doufám, že si to dneska aspoň hezky užijete, má být krásně, tak to je docela dobrý, ne? Aspoň, že neprší.
2: Jo, super dopadne bylo.
1: No a mám pro vás 120 850 korun, to je hodně peněz, na co byste to použila?
2: No, asi bych to nechala, něco dala dětem a něco opravila doma.
1: Tak, peníze vždycky se hodí, že jo, určitě je na
2: určitě.
1: Co. Tak držím pěsti, tohle je náš zvuk. A teď hluboký nádech a jsem s tím typem.
2: My si myslíme, že by to mohlo být, když se poluhuje vrchní část postele, ta hlavová část, zvedání toho mechanismu.
1: My si myslíme, znamená mi rodina, nebo...
2: Všichni, tak rodina, ano.
1: Jo. Aby jsme věděli, koho tam máte ještě za parťáky, mezi kolik lidí ty peníze, když tak půjdou. Tak se jdeme zeptat arbitra, co na to říká polohování postele, myslíte té hlavové části, je nám to jasný a odpověď zní... Ne, tak je mě to líto, třeba někdy příště, užijte si dneska volno, mějte se hezky.
2: Děkuju, vy se taky mějte, nashledanou.
1: Nashledanou.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
4: Rádio Krokodýl.
5: Hele, mě ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu. Pokaždý, i když tam jsem často.
6: Rádio Krokodýl. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z pěti menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
12: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
13: Vinylovou? A bude sama hrát?
12: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
14: Experto Family. Od V podlahy.
15: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
16: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
17: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M-Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifocenibrno.cz.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
18: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
19: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
20: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
21: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

ztracený, tak jsem tě v noci hledal v ulicích, ale já chtěl mít.

for another. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Baby Bird tady u nás na Krokodýlu lehce před 12. Krásné poledne vám přeje Katka, se mnou už taky Petra a další zprávy.
1: Hezké poledne, v těchto dnech budou žirafy v brněnské zoo pouze v odstavném výběhu, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
3: Rádio Krokodýl.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: A kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: Po 12. hodině z Krokodýla další hity budou Offenbach. Těšit se můžete na kapelu Squeezer. A bude i Single X.
4: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo.
3: Přesně minuta zbývá do 12.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Dneska bude krásný den, polojasno až oblačno. Večer se to však pokazí, objeví se přeháňky, lokálně i bouřky, ale teploty dneska vystřelí až k 27.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma?
7: Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezkou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: V těchto dnech budou žirafy v brněnské zoo pobývat pouze v odstavném výběhu. Důvodem je potřeba s nimi procvičit bezpečný a klidný přesun z odstavného výběhu zpět do stáje. Pravidelný trénink těchto přesunů je důležitý jak pro samotná zvířata, tak pro jejich každodenní péči. Do výběhu je velmi dobře vidět z vyhlídky u restaurace. Bilance nehod na silnicích posledních let v letních měsících klesala. Letos se trend otočil a o prázdninách stoupl počet nehod i obětí. Při více než 15,5 tisících nehod zemřelo 100 lidí, tedy o 12 více než loni. Téměř třetina obětí připadá na motorkáře. Nejrizikovější skupinou z nich nejsou mladí řidiči, ale ti ve středním věku. Slovenští hygienici oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Úřad hlavního hygienika Slovenska nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali. Česká hygienická služba uvedla, že se potenciálně nebezpečná šarže vody na území Česka nevyskytuje. Necelé 3 týdny poté, co při tvrdém pádu na Vueltě utrpěl několik zlomenin, už nejlepší současný cyklista Tadej Pogačar znovu šlapal na kole, zatím jen doma na stacionárním, což dokumentoval videem na Instagramu. 27-letý Slovinec se zotavuje po operaci klíční kosti. Zlomený měl i krční obratel a prodělal otřes mozku.
9: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve Veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Krásné poledne taky vám všem za volant. Aktuální pozor v Brně, v Jedovnické ulici na úrovni čerpací stanice bourala 2 osobní auta, projdete s opatrností a další nepříjemnost na Znojemsku mezi Olbramovicemi a Moravským Krumlovem. Probíhá právě teď odklízení převrácené vlečky traktoru. Místo je neprůjezdné, tak pozor na to.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ve zprávách Tadej Pugačar, naproti mně taky někdo takový podobnej, cyklista, ahoj.
1: Je to tak, přijel jsem na kole.
0: Kolik kilometrů?
1: Asi 20, no. Někdo tak jede na kole.
0: Ještě musíš teda na Tadej trošku potrénovat.
1: To musím, ale jel jsem podobně rychle díky elektrokolu, ale někdo zase odjíždí třeba jako Katka právě teď sportovním vozem Lamborghini. Krásný den.
0: tak daleko bohužel nejsem, ale určitě vám to bude šlapat se Zbyňkem, tak hezké odpoledne.
2: Za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Životní trapas. To je ale škaredá nevěsta. No promiňte, to je moje dcera. Nezlobte se, já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka.
3: Well, my love.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobré popolední, tady Krokodýl. Jak se máte? Dobrou chuť k případnému obědu, třeba i do školních jídelen.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ano, naše zlatíčka mají možná polední pauzu. Holky a kluci, buďte rádi, že jste ve škole, že nemusíte být v práci, protože my se vás dneska mimochodem ptáme, kdo je to podnikatel a co dělá.
2: Ten může být třeba profesor nebo tak.
3: Že jakoby podniká různé věci. Možná, že podnikatel je můj děda.
4: Že dává vodu, říká, jak s vodou a kam ji dávat.
5: Že podniká domy. Říká stavebníkům, jak to mají postavit.
6: Podnikatel možná hledá brouky nebo něco takového.
0: To by mohlo. Děkujeme za vaše odpovědi. Přejeme hezký den a holky a kluci, co budete dělat vy a co budete podnikat dneska odpoledne po škole, je hezký.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
10: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
9: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
10: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
9: www.chlebíčkovýraj.cz
11: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
18: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
19: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
20: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude

Hezkou středu a prostředek týdne vám přeje někde kolem 12:30 krokodýl. Jsme vaše rádio. No a taky vám povíme za chvíli, že je rozhodnuto. Krokodýl vám poví, jak se bude jmenovat nový brněnský bulvár. Nenechte si to ujít, je to čerstvá informace. Krokodýl Zbyňa, hezký den.

0: Espresso macchiato si dáte na evropské.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, je rozhodnuto, nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Na dnešním zasedání o tom rozhodli brněnští zastupitelé. Bulvár má být součástí čtvrti budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Název navrhla městská část Brno-Střed, podle ní pojmenování odkazuje na spojení města s Evropou. Severní část ulice se začala stavět letos na jaře a dlouhodobě se této ulici pracovně říkalo Bulvár. Půjde o hlavní ulici nové čtvrti Trnita, kde má v budoucnu najít domov až 15 000 lidí. Po ulici má jezdit tramvaj, na bulváru má být i cyklostezka, silnice a chodníky. Tak jak se v Brně říká, z cuka si dáme na evropské.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Radio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, dřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Fotbalový artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském Pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
7: SK Artist Brno.
8: Slyšíš to?
9: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
8: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
9: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
8: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
9: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
8: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
9: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
10: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
12: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hrajevám Krokodýl, jsme vaše rádio, to je Ozzy, Mama, I'm coming home. A do studia se teď vrací po hodině Peťa a nese
1: ano, jako satelit.
0: Co ví?
1: A bývalý prezident Václav Havel by letos oslavil 90. narozeniny a v areálu Vily Šťastny o něm bude výstava, tak i o tom za chvilku.
2: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bílený, za 990 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: To si pište, je to připraveno, Tiesto, Ava Max, D-Motor. Takhle Ellie Goulding, Burn. And we gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. A s Markem Ztraceným zaspomínáme na léto před 31 lety.
7: A tenhle ten svět byl lepší než teď. Ale nebude to zase...
0: Prostě Krokodýla, hit za hitem je 13.
8: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: I odpoledne nadále polojasno, teploty 23 stupňů Celsia, hezky, můžeme se podívat už na zítřek, zítra spíš zataženo, odpoledne a večer polojasno, teploty zítra ráno 12, odpoledne 20, užívejte hezké dny.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jako znalce architektury představuje bývalého prezidenta Václava Havla výstava Havlova architektura, která bude od pátku přístupná v areálu Vily Šťastny. Národní památkový ústav v přednáškové a výstavní budově takto připomíná letošní Havlovy nedožité 90. narozeniny. Rodina a blízcí se dnes ve velké síni Strašnického krematoria v Praze rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Jojo Band Richardem Tesaříkem. Oblíbený hudebník a rodák ze Svitav zemřel minulou neděli ve věku 80 let. Dva lidé ze čtvrti z blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem onemocněli malárií. Během léta tam na takzvanou letištní malárii zemřeli dva zaměstnanci letiště. Nově nakažení nebyli v zahraničí a na letišti nepracují. Mezi příznaky nemoci patří zimnice, bolest hlavy nebo kloubů a potíže se zažívacím traktem. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních tří evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po třech výhrách utrpěli první porážku na turnaji, a to 1-3 s domácí Itálií.
4: Laguna. Meníčka jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na to. V Brně Vědovnické ulici na úrovni čerpací stanice bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte s opatrností. Na Znojemsku mezi Olbramovicemi a Moravským Krumlovem probíhá odklízení převrácené vlečky traktoru. Místo je neprůjezdné. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

chvíli po 13. hodině se už popolední mění v dnešní odpoledne s datem 16. září. Společnost vám dělá krokodýl a krokodýl taky rozdává pro Brno a Jižní Moravu benzín zadarmo. Ano, zadarmo, gratis. A ceny benzínu a nafty prostě pohonných hmot zase stoupají. Tak si to za chvíli nenechte ujít. Krokodýl Zbyněk Loucký, hezký den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pozdě večer stojí ředitel bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý, dynamický zaměstnanec. A ředitel povídá, prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla domů. Můžete mi prosím pomoct s tímhle přístrojem? Samozřejmě, pane řediteli, odpoví mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř. Moc krát děkuji, to víte já a technika. Mohl bych poprosit toho dokumentu 3 kopie?

0: tak není fráze, že rozdáváme benzín pro Brno a Jižní Moravu zadarmo. Vždyť jsme krokodýl.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Je to tak, vaše oblíbená soutěž je zpátky a probíhá na Krokodýlu. Je uvolněno spousta dalšího benzínu a paliv pro Brno, Jižní Moravu, Vysočinu. Samozřejmě zadarmo. Gratis. Stačí jenom poslouchat Krokodýl a pak vyhrát. Je to zcela jednoduché. Každý všední den lovíte ve vysílání výherní song. Kdo třeba vyhrál? No tak naposledy Honza z Vysočiny.
2: Nazdar krokodýláci. Vyhrál jsem na stůl zadarmo a jsem z toho nadšenej. Já za rok projezdím tolik, potom se vám ani nezdálo. Takže paráda. Všichni zdraví Honza, bezpečný kilometry všem.
0: Děkujeme, věříme, že seš nadšenej, ať je plná co nejdéle a v tuto chvíli další výherní song.
3: Život prostě občas není fér, až příliš krutý.
0: Pokáč, solitér, jakmile to uslyšíte, volejte, jedině Krokodýl.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Krokodýlí zvuky. Pravdám do druhé ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
8: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland.

0: ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
7: To je úplně k sežrání.
8: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Cože? Říkala Yogis?
9: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hezký den, pěknou středu a fajn prostředek týdne přeje právě teď vaše rádio Terry Krokodýl. Tolik čamba vamba, my budeme pokračovat hudebně, máme největší hudební výběr a za chvíli vám taky povíme, že na jižní Moravě ubývá obyvatel a lidé se méně berou.

0: jste s Krokodýlem, my jsme vaše rádio, rádi vám hrajeme, ale taky rádi vás informujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Počet obyvatel Jihomoravského kraje klesl v letošním prvním pololetí zhruba o 2000 lidí. Na Jižní Moravě ubývá obyvatel a lidé se také méně berou. V okresech Jižní Moravy byl přírůstek obyvatel zaznamenán pouze na Znojemsku a Vyškovsku. V letošním prvním pololetí se v kraji narodilo přes 4000 dětí, v meziročním srovnání o 56 dětí méně. Mezi narozenými dětmi převažovali kluci. Mimo manželství se narodilo přes 1700 dětí. No a lidé na Jižní Moravě uzavřeli přes 2000 manželství o 35 méně. No možná už jsou rozumnější. Každopádně ale hodně štěstí.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90 najdete v prodejnách Brněnka.
3: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Baštím, baštíš, baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
7: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
8: Mňam. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
10: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
12: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
13: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary www.foodex.cz.
14: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Krokodýl.

0: Dobrý den, hraje vám váš krokodýl. A jakmile se vždycky před celou otevřou dveře do studia, je potřeba zbystřit, je tady Peťa a informace.
1: No a představ si to, že Česko zažívá jednu z historicky nejhorších sklizních chmele. Co to znamená, to už se vyvodíte sami.
0: Chlapi, tak to je špatný.
1: A pozor, David Copperfield, toho taky všichni známe, víš, kolik mu je?
0: Já myslím, že pije pivo.
1: Zkusit tipnout, kolik mu je.
0: No, tak ale šedému bude.
1: No tak, těsně vedle, tak si na to počkejte.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Drama Hamlet nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Obraz vádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Šašek a syn nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od vé podlahy.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jasně, jdeme na to Pink Runaway. Jdeme hříšně tančit. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si?
8: Vzpomeneš si.
0: Že si vzpomenete a vybavujete, že Krokodýl hraje jedině hit za hitem.
9: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je 14 hodin, pojďme ještě na počasí. Dnes odpoledne nadále polojasno, teploty kolem 23. Zítřejší den zataženo, odpoledne a večera, ale polojasno, teploty zítra ráno 12, odpoledne 20 stupňů Celsia.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma?
11: Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
12: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve veří 32.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pozemky v Černovicích pro stavbu vědecko-technického parku získá společnost CTP za 722 milionů korun bez daně. Je to cena, kterou firma nabídla. Podle smlouvy musí na pozemcích vybudovat a nejméně 10 let provozovat vědecko-technický park. Minimálně 30% plochy musí být vyhrazeno pro vědu, výzkum a inovace. Česko zažívá jednu z historicky nejhorších sklizních chmele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky. Chmelu tak chybí pivovarsky důležité látky, které ovlivňují jeho kvalitu. To může společně se zvyšujícími se náklady na energie, přepravu nebo obaly ovlivnit i cenu piva. David Copperfield slaví 70. Fenomenální iluzionista a otec dvou dětí s českou krví si za 5 dekád na scéně vybudoval miliardové impérium. Za rok dokázal předvést až 600 představení, což zahrnovalo i vyčerpávající světová turné, během kterých v letech 1998 a 2004 zavítal i do Česka. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu na italské fotbalové stadiony za to, že během ligového zápasu proti Bergamo prováděli fašistický pozdrav nataženou paží. Tresty jsou od 1 do 5 let a platí také pro zápasy AS Řím v zahraničí a reprezentační utkání.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak, doprava je připravena a na telefonu Kuba. Kubo, my posloucháme, jestli jsme ve spojení právě teď. Jak to vypadá odpoledne?
8: Hezké odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Borgesově ulici na úrovni Lesné směrem na Husovice. Tvoří se tam kolona, zatím se zdržíte pár minut. Další nehoda překáží na výjezdu z Velkého kruhového objezdu ve Sportovní ulici směrem na Královo pole. Kamiony zpomalují před Brnem na dálnici D1 od Prahy od Ostrovačic a na D2 na 38. kilometru z Bratislavy na Brno stojí porouchané nákladní vozidlo a okolo na vozovce jsou navíc kusy pneumatik. Dejte tam velký pozor. Pro rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Jakub Tilšar.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Bylo 14 hezkou středu s krokodýlem a je rozhodnuto. Krokodýl vám poví, jak se bude jmenovat nový brněnský bulvár. Tohle si nenechte za chvíli. Stejně jako náš největší hudební výběr. Už k vám letí hit za hitem. Krokodýl Zbyněk Louský. Dobrý den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych vám, abyste si k ní přikoupil ještě jednu. A jakou? Trestní zákoník.

0: Tady krokodýle, jdeme na Evropskou. Proč to říkám? Je rozhodnuto.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Na dnešním zasedání o tom rozhodli brněnští zastupitelé. Bulvár má být součástí čtvrti budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Název navrhla městská část Brno-Střed. Podle ní pojmenování odkazuje na spojení města s Evropou. Severní část ulice se začala stavět letos na jaře a dlouhodobě se této ulici pracovně říkalo Bulvár. Půjde o hlavní ulici nové čtvrti Trnitá, kde má v budoucnu najít domov až 15 000 lidí. Po ulici má jezdit tramvaj, na bulváru má být i cyklostezka, silnice a chodníky. Takže z Cuka si nově dáte na Evropské. Nejlépe i s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Duka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
2: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový Artis nadále na stadionu v Králově Poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artis stále baží po prvních domácích vodech. Artis Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
4: SK Artis Brno.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písni.

0: 1. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchy, ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Je dobré mít společnost na cestách.

0: Jste s krokodýlem, hezký den, pěknou středu s datem 16. září. Kočkovitý šelmovitý serval, který utekl víkendu v Brně ze soukromého chovu, se stále nenašel a majitelé nabízí obří odměnu nálezci. 14 hodin 32 minut, tady brněnský krokodýl, a když se dívám do kalendáře, tak je tam dnes Ludmila a Lidmila. Pěkný den, přeje krokodýl a Zbyňák.
1: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.

0: Kdyby to někdo trefil a tipl, tak bude fakt šampion.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: V archivu a v našem banku totiž 120 900 korun. A taky jeden zvuk a telefonní číslo 603 103 103. Volejte, krokodýl.

0: a přituhuje.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Zbyňa Krokodýl, kdo je tam? Halo, halo, v tuto chvíli.
2: Ahoj, je tady Evča.
0: Ahoj, Evčo, krásný den, dobré středeční odpoledne. Jak se máš ve středu?
2: Výborně.
0: To je radost slyšet, žádný stěžovač. No ale můžeme to ještě to výborně na excelentně vylepšit, protože
2: hádám
0: zvuk, no to věřím teda, protože je tam 120 900 korun už, téměř 120 táců, to je wow, velký wow. A je tam tenhle zvuk a já ho pro pořádek pouštím, jo? A teď jde o všechno, je to tvoje.
2: Tak já si myslím, že by to mohl být zvuk, který vzniká při píchání špendlíku do polystyrenové nástěnky.
0: Píchání špendlíkem do polystyrenové nástěnky.
2: Jo.
0: A to už vlastně nebývají moc nástěnky, že? Polystyren.
2: Já ji mám v pracovně, tak mi to právě přijde ten zvuk takový velmi jako podobný. Nebo zní mi to tak.
0: To je vlastně archaická záležitost. Už no, to se fakt nepoužívá, ale... To jsem ještě neslyšel, jeden z nejlepších typů, kromě trhání osmičky teda. No, polystyrénová nástěnka, ta fungovala. A že by zafungovala na 120 900 korun. A to jsou ty špendlíky s hlavičkou, takovou tu barevnou, nebo?
2: Může být.
0: Tak jestli to může být, dáme to v tuto chvíli arbitrovi, jo?
2: Jo, jo. No, tak nevadí, jdeme přemýšlet dál.
0: Hezky, optimista říká, nevadí, díky za zavolání a my...
2: Ahojky.
0: Ahojky, Evčo, navyšujeme bank.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Slyšíš to?
9: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
8: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
9: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
8: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
9: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
8: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
9: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
14: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
2: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: je vám poklidně váš krokodýl a taky poklidná Eně, ale teď se to zvíří, protože ve studiu je Peťa.
1: A nebude to úplně poklidný, protože po D1 u Brna, počkej, co s tím chtěl říct, teďka mi to došlo jako. Po D1 u Brna kličkoval řidič, který měl skoro 4 promile, tak o tom budeme mluvit za chvilku.
0: To není možný.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Zveme vás do muzea. V technickém muzeu v Brně můžete zjistit, jak nenaletět podvodníkům, jak ochránit svá hesla a data a jak rozpoznat phishing, malware nebo deepfake. Výstava s názvem Kyberbezpečnost pro každého je k vidění od 16. září do konce března příštího roku v technickém muzeu v Brně. Více na www.tmbrno.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
5: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak tady to máte Dua Lipa Houdini. Savage Garden, I want you. A pozbíráme z Miraji i drahokamy. Od dlouhý noci jsem sám. Krokodýl hit za hitem je 15.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak odpoledne i nadále polojasno, ty odpolední teploty kolem 23 stupňů Celsia, zítřek zataženo, ale odpoledne a večer zítra polojasno, teploty ráno 12 a zítra odpoledne kolem 20 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po více než 80 letech od chvíle, kdy musela slavná brněnská rodina opustit svůj domov, se do Brna vrací výjimečné umělecké dílo. Sousoší sirotci od italského sochaře Antonia Tantardiniho, které desítky let patřilo k pohřešovaným, je ode dneška dočasně vystaveno ve Vila Lefbér. Řidič na dálnici D1 nadýchal téměř 4 promile alkoholu. Policisté ho zastavili poté, co na 206. kilometru směrem na Brno kličkoval mezi pruhy a předtím narazil i do svodidel. Během kontroly usínal a špatně reagoval. Jihomoravský kraj připravuje nové zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra. Brněnští zastupitelé schválili darování pozemků v Ivanovicích potřebných pro jeho vznik. Na území města a kraje už teď není dostatek kapacit pro zajištění péče o tyto pacienty a jejich počet narůstá. Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu dnes oznámilo, že ročník 2027 začne 14. března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka.
8: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Kubo, povídej, poslouchám.
9: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte se zhruba kilometrovými kolonami v obou směrech na ulici Zvonařka před odbočkou na Dornych. Na dopravní nehodu stále pozor na výjezdu z velkého kruhového objezdu ve Sportovní ulici směrem na Královo pole. Tradičně počítejte s přerušovanými frontami v okolí Brna na dálnici D1, od Prahy od Ostrovačic a v protisměru od Slatiny. A ucpává se v obou směrech silnice 50 mezi Holubicemi a Slavkovem. Pracují tam silničáři. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl ve středu po 15. středa, Jarka Třeba, Jarku, ahoj.
1: Ano, je to tak, Jarouška Třeba, jsem tady, připraven plné síle.
0: Jarek Hemala s vámi. Naslyšenou, těším se příště. Zbyněk Kloucký, ahoj.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk. Blondýnka zakopne a spadne obličejem do psího výkalu. Zvedne se a povídá, fuj, ještě jsem do toho nešlápla.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Je to tak, benzín zadarmo můžete získat, soutěž je zpátky, na Krokodýlu jsme uvolnili další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu úplně zadarmo a naše linka tady vyzváněla, kdo pak je tam, haló?
2: Ahoj, tady Rostě.
1: Rostě, proč voláš?
2: No, vyhrál jsem benzín na Krokodýlu.
1: A jak to, že jsi ho vyhrál?
2: Chytil jsem písničku.
1: Je to tak, Pokáč tady hrál a zpíval a ty jsi získal, protože za to benzín gratis nebo naftu, záleží, co lejíš do auta, benzín nebo naftu?
2: Benzín.
1: Takže získáváš benzín gratis, odhalil si výherní song a je to tvoje. Tak, doufám, že budeš mít radost, benzín pěkně dotankuješ. děkujeme. Měj se parádně, užij si výlet, cestu, jakkoliv, hlavně gratis díky Krokodýlu.
2: Díky.
1: Díky, čau vec. No a dalším výherním hitem, který byste si měli na Krokodýlu hlídat, který vám přinese benzín gratis, je Dua Lipa. Jakmile tento hit uslyšíte ve vysílání Krokodýla, volejte 603 103 103 a benzín bude váš.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
9: To je úplně k sežrání.
10: Za studené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový Artis nadále na stadionu v Králově Poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artis stále baží po prvních domácích vodech. Artis Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
2: SK Artis Brno.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A jdeme se podívat, co je nového. Máme pro vás informaci, že novou ředitelkou brněnského divadla Rado se stala Tereza Ondrová, bývalá provozní ředitelka divadla Husa na provázku a bývalá ředitelka pražského divadla Disk. Ve funkci nahradí Pavla Hubičku, který Radost vedl od července 2020. Více chce otevřít divadlo, vytvořit z něj komunitní prostor pro děti s rodiči. Tak, necháme se překvapit. Radost má novou šéfovou, ať se jim tam daří, ať se jí ve funkci líbí. Budeme chodit na skvělé divadlo, tak jak jsme v Brně zvyklí. No a zvyklí jste vychutnávat si největší hudební výběr u nás na Krokodýl. Tak škvor, síla starých vín za chvíli. Také si dáme hitovku Happy, anebo to bude Mojo Lady. Krásné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: Baštím? Baštíš? Baštírna!
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
4: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam!
6: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jene slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
7: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
2: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hit za hitem si užíváte a to je dobře. Jarek vám všem přeje krásný poslech. Další hity připravené jsou po 16. hodině, připravené je 5 a další zprávy. O čem budou?
1: Hezké odpoledne. Hasiči na Hodonínsku zachraňovali ze studny více než 80letou ženu. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září.
3: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
5: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
6: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
5: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carling Auto. Více na Citroen.cz.
7: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
3: Rádio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak, hrajeme a hrát rozhodně budeme. Další skvělé hity pro vás z Krokodýla. Těšte se na Britney Spears. Z těch novějších hitů pro vás David Guetta. A bude to Pavel Celta a Pokáč.
13: Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi...
0: Za minutu 16. hodina.
14: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní noční v Brně a na jihu Moravy zatažené, od západu se přáňky rozšíří na celé území. Z počátku noci se vyskytnou lokálně i bouřky a vydatné srážky. Srážky se změní na trvalé deště, které budou ráno od západu pak slábnout. Teploty nejnižší noční 15 až 12. Jak co se týká čtvrtečního dne tady u nás na jihu Moravy, ráno bude zataženo, slábnoucí deště, od západu to dále bude ustávat, kolem poledne už bude převážně oblačno, později i polojasno, ale výjimečně se mohou objevit krátké přehánky. Večer se místy vyjasní. Teploty 19 až 22, na Blanensku jen 18 stupňů Celsia.
15: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Parkovací oprávnění i platbu poplatků v budoucnu lidé v Brně vyřídí přes jednotnou městskou aplikaci. Brněnští radní dnes vybrali jejího dodavatele. V současnosti si Brněné a návštěvníci města vyřizují online záležitosti na různých místech. Šlapanice spustili ve spolupráci s okolními obcemi pilotní projekt poptávkové dopravy. Auto s kapacitou pro 8 lidí vyjíždí podle objednávek cestujících. Jedná se o doplněk ke klasické linkové autobusové dopravě. Službu využívají studenti i dospělí při cestách do školy a do práce.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Více než 80letá žena spadla v Dubňanech na Hodonínsku do 8 metrů hluboké studny. Zdravotníci ji po vytažení uvedli do umělého spánku a převezli do Hodonínska. Nemocnice. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen v projevu ve Štrasburku. Návrh předpisu představí Evropská komise zítra. Zraněný fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček před utkáním třetího kola ligového poháru s Fulhamem uctil památku zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Jak víte, prostějovský rodák v pondělí v 64 letech podlehl rakovině.
4: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Je to tak, vyrážíme na silnice, kde to hostne, to ví Kuba.
8: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Lesnou došlo k nehodě dvou osobních aut v pravém pruhu. Doprava tam zpomaluje. Kvůli odpolední špičce je například ucpaná Jihlavská ulice před Vídeňskou, kde má kolona přes kilometr. Popojíždí se na Poříčí do centra před Vídeňskou a také například v obou směrech na ulici Zvonařská poblíž Dornichu. A přerušované fronty hlásí řidiči z D1, a to vážně na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Ano, je s vámi Krokodýl, užíváme si ten největší hudební výběr. 3 minuty po 16. hodině vás zdraví všechny Jarek Hemal a teď také Pokáč a Pavel Calta s hitovkou Písnička. Tak si vychutnejte a my se za chvíli podíváme na další slovíčka brněnského Hantecu. Pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: A víte, co je to vrchol obezity? Spadnout z postele ze všech stran.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Je to tak, slovíčka brněnského Hantecu probereme na Krokodýlu. Honza Žanek Hlaváček připraven je, co jim překládat.
2: Zdar jak svině z kroksny. Gomete, co to znamená hodit čučku do špíglu?
1: Tak co děláte, když hodíte čučku do špíglu? Tady jsme se vás.
3: Podívat se špíglu neřeknu.
4: Podívat se do zrcadla.
5: Hodit dobrý názor.
6: Podívat se do zrcadla.
7: Do špíglu, jo? No, podívat se do zrcadla, no.
1: Tak víte, asi to často všichni děláte, teda Žežanku.
2: Hodit čučku do špíglu, to znamená podívat se do zrcadla. To kosoři, gomo, velice dobře. My borci se někdy radši do toho špíglu nedíváme, neházíme tam čučku, nicméně i tak stejně mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, pravým do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Pusťte slunce do svého domova.
9: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
8: A pozor, akce.
9: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
10: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
11: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
10: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
11: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
11: Chlebíčkový ráj.
12: Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
19: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slyšíš to?
2: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
1: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
2: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
1: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
2: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
1: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
2: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A míříme se podívat na D1. Řidič na dálnici D1 nadýchal téměř 4 promile alkoholu. Policisté ho zastavili poté, co na 206. kilometru směrem na Brno kličkoval mezi pruhy a podle oznámení předtím narazil i do svodidel. Během kontroly muž podle policie usínal a špatně reagoval. Dechová zkouška ukázala 3,86 promile. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a samozřejmě případ řeší pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Tak tímhle směrem prosím ne. Pokud teď nás ale ladíte na D1, tak vám přejeme pohodovou jízdu a užívejte si hity Krokodýla. Pouze, samozřejmě vždy, v autě jen pod vlivem Rádia Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový Artis nadále na stadionu v Králově Poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artis stále baží po prvních domácích vodech. Artis Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
13: SK Artis Brno.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Drama Hamlet nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Obraz uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Šašek a syn nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Zveme vás na Den mobility, který se koná 19. září ve sportovním areálu Hroch v Brně. Čekají vás ukázky práce hasičů, policistů a služebních psů, bike trailová show Vaška Koláře, policejní drony nebo basketbal na vozíku. Vyzkoušet si můžete cargo kola, Geronto oblek či výrobu smoothie na fruit bikeu. Proběhne také loutkové představení o bezpečnosti v dopravě. Den mobility u Hrocha v Brně už tuto sobotu od 10 do 18 hodin.
2: Blíží se 17. hodina, úterem 17. další zprávy tu budou, bude tu Peťa, o čem budou?
4: Hezké odpoledne, o víkendu se na Jižní Moravě otevřou desítky výtvarných ateliérů, galerií a dílen, i o tom za chvilku.
5: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: A skvělé hity s námi budou na Krokodýlu. Gloria Gaynor. Také třeba Shakira. A nebo Lucie. Největší hudební výběr vám nabízí Krokodýl, je tu 17.
10: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: To zítřejší nás čeká ráno zatažené slabnoucí deště, potom od západu to vše bude ustávat. Kolem poledne už bude převážně oblačno, později polojasno, výjimečně se mohou objevit krátké přehánky a večer pak téměř vyjasnění. Teploty 19 až 22 stupňů.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je pět, hezké odpoledne.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Jako znalce architektury představuje bývalého prezidenta Václava Havla výstava Havlova architektura, která bude od pátku přístupná v areálu Vily Šťastny. Národní památkový ústav v přednáškové a výstavní budově tak to připomíná letošní Havlovy nedožité 90. narozeniny. O víkendu se na Jižní Moravě otevře 141 výtvarných ateliérů, galerií a dílen. 16. ročník dnů otevřených ateliérů nabídne setkání s umělci, designéry i řemeslníky přímo v místech, kde jejich díla vznikají. Akce je pro návštěvníky zdarma. Odborový předák Josef Středula z Českomoravské konfederace odborových svazů ostře odmítá návrh motoristů na zavedení tzv. Karenční doby. Po případném schválení by totiž pracovníkům byla zrušena náhrada mzdy za první tři dny nemoci. Proti je také předseda koaliční SPD Tomio Okamura, podle kterého by lidé neměli přecházet nemoci. Návrh ovšem vítají zaměstnavatelé. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních tří evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po třech výhrách utrpěli první porážku na turnaji, a to 1-3 s domácí Itálií.
3: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A Kuba má pro nás doplňující dopravní info.
0: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Kvůli odpolední špičce stále čekejte zdržení na některých hlavních silnicích v jihomoravské metropoli. Očekávejte například zdržení na ulici Zvonařská v obou směrech poblíž Dornichu. Zhruba půl kilometru má kolona aut na Poříčí do centra před Vídeňskou. Ucpaná je také Jihlavská před Vídeňskou a v centru města se zdržíte například na Kolišti u Milady Horákové. Přerušované kolony převážně kamionů hlásí řidiči z D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 175. kilometru. Na Brněnsku v Pohořelicích na Brněnské ulici se převrátilo osobní auto a v Předklášteří také na Brněnsku v Komenského ulici zasahují hasiči u požáru osobního vozidla. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Koktilšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl. Jarek vám všem přeje krásné odpoledne. Další ty jsou pro vás připravené. Vychutnávat si budeme ten největší hudební výběr. Doufám, že jak se patří, si všechno vychutnáte. No a my se také podíváme mezi naše nejmenší. Kdo je to prezident? Tady jsme se dětí. Mrkneme za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepíček se ptá maminky. Mami, táta říkal, že pocházíme z opice, je to pravda?
3: Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my vyrážíme mezi naše nejmenší, jdeme se ptát na pana prezidenta. Co dělá ten náš pan prezident, co?
2: Že ten rozhoduje, kdo komu dá peníze a kdo bude stavit další domy.
3: Já jsem slyšel v televizi, že pan prezident byl sprostej a dostal červenou kartu.
4: Pan prezident dělá nějaké práce a on pracuje na zámku a on ještě navíc se chodí dívat, jestli lidi neporušují pravidla.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Na zahradu, na terasu Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
12: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
13: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
14: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
15: Na kráji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
16: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl.
17: Vaše nejvěrnější rádio.
16: Stále s vámi.

0: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatle do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.
1: Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Před malou chvíli pokáč, ale to nebyla ta výherní hitovka, na kterou jsme dnes rozdali benzín gratis, ale i tak dokonalý muž, skvělá hitovka, kterou jsme si pěkně vychutnali. No a jdeme se podívat na to, co je nového, a to konkrétně tady v Brně. Tady by totiž mohlo vzniknout nové centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Jihomoravský kraj ho plánuje postavit v Ivanovicích, kde město daruje pozemky o rozloze více než 3500 metrů čtverečních. Nové zařízení má pomoci řešit nedostatek míst pro specializovanou péči. Tak, paráda. Myslím si, že je to správný směr.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
9: Baštím? Baštíš? Baštírna!
10: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
11: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
12: Mňam!
13: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: To je úplně k sežrání.
16: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
17: Cože? Říkala Yogis?

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ed Sheeran u nás ve vysílání Krokodýla. Další hity chystáme po 18. Teď ale chystáme další zprávy. Má je Peťa, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, do Brna se po více než 80 letech vrací výjimečné umělecké dílo. Víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
3: Rádio Krokodýl. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám hit za hitem. Má skvělé hity po 18. hodině. Pro vás třeba hitovka Señorita. Dorazí za námi i Ava Max. A chybět nebude kapela Krištof. Za minutu tu máme 18. hodinu.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude a co očekávat tady u nás v Brně. Dneska v noci zataženo od západu, se přehánky rozšíří pak na celé území. Z počátku noci se vyskytnou lokálně i bouřky a vydatné srážky. Teploty 15 až 12 stupňů Celsia. Jinak, co nás čeká během čtvrtečního dne v Brně a na jihu Moravy, ráno bude zataženo slábnoucí deště, budou od západu dále ustávat, kolem poledne se bude převažovat oblačno a později až polojasno, ale výjimečně se mohou objevit krátké přehánky. Večer se pak téměř vyjasní. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po více než 80 letech od chvíle, kdy musela slavná brněnská rodina opustit svůj domov, se do Brna vrací výjimečné umělecké dílo. Sousoší sirotci od italského sochaře Antonia Tantardiniho, které desítky let patřilo k pohřešovaným, je ode dneška dočasně vystaveno ve Vile Lefbér. Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Rozhodli o tom brněnští zastupitelé. Bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Název navrhla městská část Brno-střed a ukazuje na spojení města s Evropou. Jihomoravský kraj připravuje nové zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra. Brněnští zastupitelé schválili darování pozemků v Ivanovicích potřebných pro jeho vznik. Na území města a kraje už teď není dostatek kapacit pro zajištění péče o tyto pacienty a jejich počet narůstá. Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu dnes oznámilo, že ročník 2027 začne 14. března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka.
10: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, ve Veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnici, jak to vypadá Výkuba.
6: Pěkný podvečer pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Pozor v Brně na Holcově ulici směrem od Líšně u sjezdu z Ostravské, kde překáží nehoda dvou osobních vozidel. Doprava tam zpomaluje. Na Brněnsku v Pohořelicích na Brněnské ulici čekejte možné problémy kvůli osobnímu autu, které se po nehodě převrátilo. A na 103. kilometru D1 z Prahy do Brna blokuje levý pruh srážka osobního vozidla s vlekem a s dodávkou. Kolona se začíná tvořit už před exitem 90 na Humpolec. Pro rádio Krokodýl z Globáci stánce Jakub Tylšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ano, s vámi Krokodýl, Jarek Hemala před 2,5 minuty po 18. hodině. Krásný poslech, další ty jsou připraveny. A my se také podíváme na to, jak byste mohli vyhrát třeba právě ten benzín gratis.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Je to tak, vyhrát benzín můžete gratis. Na Krokodýlu jsme uvolnili další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu. I dnes se vyhrávalo. A kdo vyhrál?
2: Ahoj, tady Rostěl. Vyhrál jsem benzín na Krokodýlu. Budu jezdit na výlety. Díky moc, Krokodýle.
1: Také děkujeme. Pěkně vychytal benzín Rostě. A to za hit dnešní, ale vás zajímá ten další, na který můžete získat. A to je Dua Lipa. Tento hit, jakmile uslyšíte ve vysílání Krokodýla, hned volejte 603 103 103 a vyhráváte další hektolitry benzínu gratis.
0: Krokodýlí zvuky, pravým do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
6: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
10: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Zástupci vedení Brna fotbalové zbrojovky a ministerstva kultury se dnes sešli ke společnému jednání. No tématem bylo jasně výška nového stadionu, který má vyrůst v lokalitě za Lužánkami. Zastupitelé sice včera koncesní řízení na stavbu zrušili, vypíšou ale nové. Ministerstvo už dřív předběžně odmítlo variantu vysokou 37 metrů, kterou chce zbrojovka. Tak vysoká stavba by zasahovala do chráněného pohledu na panoramata města. Podle předsedy představenstva zbrojovky je na semináře bylo cílem jednání zjistit, jaká konkrétní omezení platí a co se dá udělat pro to, aby mohl vzniknout stadion v podobě, jakou klub chce, tedy s kapacitou 30 tisíc lidí a výškou 37 metrů. Tak jak to dál bude vypadat, budeme vás informovat. Teď už další hity, Kylie Minogue třeba nebo kapela Lucie.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový Artis nadále na stadionu v Králově poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artis stále baží po prvních domácích bodech. Artis Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
3: SK Artis Brno.
4: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na nové zbrojovce v Brně.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
10: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
12: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýly s vámi, největší hudební výběr nabízíme, nabídneme další hity. A to na přání, už po 19. hodině se na vás těšíme na lince 603 103 103. No ale do té doby také probereme počasí a mrkneme i na silnice a podíváme se na přehled dnešních událostí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, je to tak, hrajeme a hrát budeme z Krokodýla po 19. Třeba Slza. A další hity už budou na vaše přání.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jaké čekáme dnes v Brně a na jihu Moravy v noci? Zataženo. Od západu se přehánky rozšíří na celé území. Z počátku noci se vyskytnou lokálně i bouřky a vydatné srážky. Srážky se změní na trvalejší déšť, který bude ráno od západu pak slábnout. Teploty 15 až 12 stupňů Celsia. Jinak, co se týká čtvrtečního dne a jihu Moravy, ráno bude zataženo, slábnoucí deště budou od západu dále ustávat. Kolem poledne už bude převažovat oblačno, později polojasno, ale výjimečně se mohou objevit krátké přehánky. Večer se téměř vyjasní a teploty budou 19 až 22, na Blanensku jen kolem 18 stupňů Celsia. Teď už Peťa a přehled dnešních událostí.
4: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
6: Řidič na dálnici D1 nadýchal téměř 4 promile alkoholu. Policisté ho zastavili poté, co na 206. kilometru směrem na Brno kličkoval mezi pruhy a předtím narazil i do svodidel. Během kontroly usínal a špatně reagoval. O víkendu se na jižní Moravě otevře 141 výtvarných ateliérů, galerií a dílen. 16. ročník dnů otevřených ateliérů nabídne setkání s umělci, designéry i řemeslníky přímo v místech, kde jejich díla vznikají. Akce je pro návštěvníky zdarma. Šlapanice spustili ve spolupráci s okolními obcemi pilotní projekt poptávkové dopravy. Auto s kapacitou pro 8 lidí vyjíždí podle objednávek cestujících.
4: Přehled dnešních událostí.

0: Rádia Krokodýl.
1: Pohled také na silnice, víme, kde to hustne, Kuba má info.
2: Pěkný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně ve Slatině na Holcově ulici na cestě od Líšně u Ostravské policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel, ale provoz je na silnicích ve městě už bez výraznějších komplikací. A na dálnici D1 z Prahy do Brna se táhne kolona vozidel od exitu 90 na Humpolec po 97. kilometr, kde se projíždí omezeně. Dále na 103. kilometru již dopravní nehoda překáží pouze částečně a kolona se tam téměř rozjela. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stán.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Ano, Krokodýl s vámi, minutu a půl po 19. hodině. Jarek Hemala, pohodu, dobrou náladu přeji. No a máme tady další hity na přání. Už teď můžete vybírat na lince 603 103 103. Ten první hit, Slza, Lhůta záruční pro dnešní oslavence. Ať se to tak se patří, užijí Ludmily. Jinak Linda Hemalová dneska slaví narozeniny. Lindi, i tobě.

0: napsání.
1: Dejte na přání, jsou tady Krokodýl, je má pro vás na lince 603 103 103. Kdo pak? Halo?
2: Tady Pavel Janča z Velké Mezeříčí, z pečovatelského ústavu, kam bych chtěl zahrát pro sestříčkám, které mají službu i které nejsou mimo službu. Ale hlavně bych chtěl zahrát k vám do Krokodýla, protože jste bezvadný rádio. Nebudu nikoho jmenovat, protože jste všichni světoví.
1: Děkujeme.
2: Sliční a i pánové. A potom bych chtěl zahrát do Sazomína, která to nám opatruje andělky naše, potom samozřejmě do Brna, kde opatruje andělky a do Velkého Mezeříčí, kde opatruju já, a potom do Slavkova, protože ve Slavkově je jich víc, takže nebudeme zavat, ale zdravím vás, Zdenka Pecha normálně a potom bych chtěl poděkovat samozřejmě svým rodičům a jedné pravničce a mému synovi učitelkovi a potom za ním samozřejmě mější jeho přítelky. Díky moc a zdravím celý Rádio Krokodýl. Díky, jste světový.
1: Díky.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl a Hidden Upside.
2: Další tovka připravena u nás je na lince. Kdo pak? Haló?
3: Ahojky, dobrý den všem, nebo spíš večer už, tady Tom Prigl.
2: Tome, na Prigl zdravíme, čau. Tak komu zahrajeme?
3: Zahrajeme mým synům Honzík David, brácha Dan, Brambořík, Peťa Policajt Ivan, Zdenda Gerhans, Krkovičkovi, samozřejmě všem do rádia Krokodýl, včetně Petra Holíka, tebe, jo, a já nebudu všechny jmenovat, a i ty to tam všichni volají prostě, jako jo, a Kocourkovi.
2: Dobře, díky moc, co jsi vybral? Noc. Co jsi vybral?
3: Já jsem vybral Dašu Austin.
2: Je tady, díky, čau!
3: Děkuji, čau, kipa!
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáře. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: A také hity na vaše přání. Stále můžete vybírat 603 103 103. Linka sem k nám. Pojďte vybrat ten další hit.

0: před zajetem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání.
1: Tak je to, hity na přání jsou tu pro vás na naší lince v tuto chvíli. Kdo pak? Halo! Ajajaj. Tak, dobře. Připravená je hitovka, tentokrát je to opět a Radeček, písnička, kterou jste vybrali. Tak potěší asi pro vás všechny, co máte dobrou náladu. A rádi jste se nějakým způsobem tulili k někomu, koho máte rádi, tak si to vychutnejte a za chvíli vyberte další hitovku 603 103 103. Tohle jsou vaše hity na přání a pojďte vybírat 603 103 103.

0: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: To je úplně k sežrání.
4: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Cože? Říkala Yogis?
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: the answer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Je to tak, hit na psání další bude věnován komu? To se ptám na naši linku. Halo, kdo je tam?
3: Kdo? Tobiáš.
2: Tobiáš je, zdravý, krásný večer, tak komu pošleš další písničku?
3: Vídek.
2: Jasně, komu ji pošleš?
3: Mojí babičce.
2: Babičce, tak babičku moc zdravíme. Odkud je babička, z Brna? Tak do Lipnice nad Bečvou. Zdravíme, krásný večer babičce přejeme. Moc jí zdravíme také. Ty tam za ní jedeš teď, nebo co?
3: Já za ní jedu.
2: Jo, tak tebe zdravíme na cesty, pohodovou jízdu, zdravíme řidiče a měj se, čau. Ahoj. No a vy další můžete vybírat hitovku u nás na Krokodýlu 603 103 103. Pojďte, Michael Jackson teď na přání babičce.

0: napsání.
1: Tak hity napsání nám pokračují krásně dál. Honza Vítek z Uherské Bytýšky dneska slaví své krásné narozeniny. Honzíku, tak prý všechno nejlepší. Všichni známí kamarádi, přátelé, hlavně rodina ti přejí jen to nejzdraví, štěstí, pohodu. Mějte se báječně a užij si svůj narozeninový večer.
0: Rádio Krokodýl. Hity napsání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

0: Další hitovka na přání, připravena na naší lince, připraven ten, kdo bude věnovat, a to je kdopak, halo.
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Evi, já vás zdravím, krásný večer. Tak komu pošleme skvělou hitovku od Škvoru Síla starých vín?
1: Já bych to chtěla poslat klukům na hasičskou stanici do Tišnova, popřát jim, ať mají klidnou službu, a vám všem do rádia a vlastně všem, ať mají všichni pěkný večer.
0: Do Tišnova rádi zdravíme moc, krásný večer přejeme, užijte si to, pohodu, klid,
1: děkuju,
0: bez výjezdu, a vám také děkujeme, naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Tak hasičům rádi zahrajeme vždycky, tak jak jsem říkal, pohoda, klid, ať je pohodovou směnu. My vám k tomu teď zahrajeme další hitovku, no a tu další můžete vybírat i vy, 603 103 103, tohle jsou hity na přání a Jarek Hemala vám přeje krásný podvečer.

0: na přání.
1: Tak ty na přání stále pokračují dál na naší lince v tuto chvíli. Kdo pak? Halo?
2: Čau, mě se hezký Zdenek a chtěl bych prosím tě pro Lucinku do Pohorelíc, Pedro a i vám se bezvadný rádio.
1: Děkujeme. Děkujeme, Zdeno, krásný večer tobě.
2: Jo, taky. Ahoj. Ahoj.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Vaše letní rádio. Krokodýl. Krokodýl.
1: J-Lo.

0: Jennifer Lopez u nás ve vysílání Krokodýla, skvělé hity vám nabízíme, nabídneme další i máme pro vás samozřejmě večernice, ale předtím pohled na počasí a mrkneme se i na silnice. Držte vlnu Krokodýla.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz
2: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je večer, pohoda, dobrá nálada, my si budeme užívat hity 80. a 90. let, ano, budeme vzpomínat s večernicemi, ale dají novější hity.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Jak to bude vypadat s počasím? Tady u nás v Brně a na jihu Moravy dnes v noci zataženo, od západu se přehánky rozšíří na celé území. Zpočátku noci se vyskytnou lokálně i bouřky a vydatné srážky. Teploty 15 až 12 stupňů Celsia. Zítřejší čtvrteční den ráno bude zataženo, slábnoucí deště budou od západu dále ustávat. Kolem poledne už bude převážně oblačno, později polojasno a výjimečně se mohou objevit krátké přehánky. Večer se téměř vyjasní. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Teď Peťa a přehled dnešních událostí.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Po více než 80 letech od chvíle, kdy musela slavná brněnská rodina opustit svůj domov, se do Brna vrací výjimečné umělecké dílo. Sousoší sirotci od italského sochaře Antonia Tantardiniho, které desítky let patřilo k pohřešovaným, je ode dneška dočasně vystaveno ve Vila Lefbér. Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Jihomoravský kraj připravuje nové zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra. Brněnští zastupitelé schválili darování pozemků v Ivanovicích, potřebných pro jeho vznik.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážemy na silnice, opatrně na dálnici D2, na prvním kilometru ve směru na Brno blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto D1, tam pozor na 203,5 kilometru u Slatiny ve směru na Prahu. Tam také blokuje auto jeden jízdní pruh, tak kdyby náhodou něco, volejte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Vzácné sousoší se vrátilo do vily Lefbér. Na Krokodýl jako každou středu se vrátili večernice.
1: Hezký večer.
2: Hezký večer, ahoj.
1: Já myslela, že to vzácné sousoší, že jsme my dvě.
0: No, kdybyste se tak stoupli, krásný sousoší.
2: My jsme Jarečka inspirovali.
0: Jsou moc nádherný. Tak nejenom se na ně koukněte, ale poslechněte.
3: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele. A ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Krásný večer, je tu opět středa a to neznamená nic jiného, než že je večernic třeba. Zdraví vás krokodýlí večernice Elena.
2: A Katka, krásnou středu vám přejeme a začneme hezky z ostra, protože já mám na tebe otázku na tělo. Ty a tvoje dcera, ty ještě vychováváš, protože chodí na základku,
1: snažím
2: tak je
1: se
2: potřeba
1: vychovávat. Snažím se jí vychovávat, ano.
2: Jde o to se aspoň snažit samozřejmě, ale co ona a respekt tobě má nebo nemá, jak to máte?
1: Tak to je opravdu otázka
2: protože
1: na tělo.
2: Protože ty jsi nedávno říkala, že se snažíte mít takový jako kamošský vztah, jako na kamošsko, ale ono to taky nejde vždycky, že?
1: No dívej, já bych řekla, že jsem dřív to mívala tak, že každá jako vážná nebo přísná věc mi přišla hrozně směšná, takže ale snažila jsem se jako ten smích držet, nicméně moc mě to nešlo, takže ona to na mě poznala a začali jsme se tomu jako hrozně smát.
2: No to je přesně to, co mě se stalo teď nedávno, protože já jsem chtěla spucovat svou dceru, asi zřejmě za bordel v pokojíčku, za co jiného.
1: Zřejmě.
2: Protože jinak máme dost jako nekonfliktní vztah a jak jsem mě nabírala, že jo, jako do toho... že jsem začala rudnout.
1: Ano, aby... už to začínalo to maličku vřít
2: ano,
1: a nabobtnávat.
2: Ano, krevky, měla v žilách a tak. Tak ona samozřejmě začala nabírat taky, ale ne do pláče, ale do smíchu, že? Takže my jsme se obě dvě totálně jako odbourali, rozesmáli. A ona mě pak začala jako vyprávět, jak si pamatuješ, když byla menší, že asi víc zlobila, takže jsem se na ní já víc zlobila. A že jako jsem měla určitý výraz a začala to napodobovat. Tak to jsem usoudila, že respekt jako...
1: Ano, takže...
2: asi úplně nebude.
1: Koukám, že holky jsou napodobovačky, máme to doma to stejný, takže ano, napodobování maminek je super věc, aby jsme se pořádně zasmáli.
2: Jestli ty dvě se dají dohromady, budou z nich herečky, víme, o čem bude první představení.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr, hrajeme hit za hitem.

Hit zajtem. Radio Krokodýl.

0: Rolí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, jsou s vámi Krokodýlí večernice, Elena.
2: A Katka, hezký večer.
1: Přátelé, já se musím smát, protože Katka, ač je to děvče zkušené a má rozhled, tak mě překvapila svojí zkušeností na úřadě s občanským průkazem. Kači, řekni nám to.
2: Respektive nevědomostmi, že jo?
1: Ano.
2: No ne, moje dcera teď oslavila 15. narozeniny a tak já jsem čekala, až opravdu jako vzorně přijde ten den jejich 15. Pakže vyrazíme na magistrát zažádat o občanský průkaz. Tam jsem se dozvěděla, že jsme si o tu občanku mohli samozřejmě klidně už od jejího narození zažádat, což jsem netušila, ale pak jsem si uvědomila, že jsem tu informaci asi někde dřív zaslechla, ale jak to pro tebe není úplně aktuální, tak to vypustíš. Nicméně, na co jako občanku, že jo? Protože stejně, když někam cestuješ, tak děcka měly od narození cestovní pas a s občankou můžeš jenom po EU, co kdybychom je chtěli vzít do Ameriky, ač na to nemáme.
1: No, tak to máte dobrý, já jsem třeba jako právě pas vůbec neměla, když jsem potřebovala jet mimo EU, takže já jsem jako zase opačný případ.
2: My jsme ale dvojka, hledali se, až se našli.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Je dobré mít někoho

0: Maminky v akci, maminky v akci.
1: Minutu a půl před půl devátou, krásný středeční večer, jsou s vámi večernice Katka.
2: Elena.
1: Nazdar, nazdar, tak co tam máme?
2: No, já jsem se tě, Kači, chtěla zeptat takovou zajímavou věc, která pro mě je právě zajímavá, to znělo teďka velmi dobře.
1: Velmi zajímavě.
2: To znělo, ano, přesně. Co jsi udělala naposledy úplně spontánně, třeba bez nějakého plánování, nakupování, změna účesu, výlet, prostě něco, co tě takhle jako...
1: Tak hned k té tvé nabídce, jo, co jsi tady nadhodila. Změna účesu, tak to už neriskuju hezkých pár let, to by nemuselo dobře dopadnout, protože s tím mám svoje zkušenosti.
2: Ano, pamatuju si, to už nebyla za stolik,
1: mladá,
2: ano, zrzavá byla.
1: Krátký vlasy, dlouhý vlasy, jako jo, to jsem si prošla vzorně. Co se týče nákupu, tam jsem velmi spontánní, protože co se týče hader, kabelek, bot, tam to funguje. I u jídla vždycky mám nějaký seznam přiškrcený, samozřejmě, že se mě tak jako natáhne, že jo, nakoupím toho vždycky víc, než plánuju. Ale jinak bych řekla, že jsou dost taková jako plánovací typ, že výlety hodně plánuju do detailu, zjišťuju si, když třeba někam máme jet, vyberu nějaký místo, co tam budeme dělat, jaký jsou možnosti, tak podobně. A hodně u večeří jsem

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Hezký středeční večer, jsou s vámi večernice. Katka.
2: Elena.
1: Tak nezaprší a nezaprší, co no. Je to venku?
2: No nám se tady rozpršelo teda pěkně.
1: No a bouřka, už jsem viděla i nějaký blesky.
2: Už se nám tady blízká.
1: Budu se bát, jet potom moc jít domů, ale naproti nám je hospoda a to vypadá, že je to vůbec nerozházelo. Ne, všichni venku pod stromem makalí.
2: Kluci se toho vůbec nebojí, pivečko si vesele dávají dál, jo.
1: My se naprší jim do toho, takže toho mají víc.
2: Ježiš, tam se blízká, ale úplně na lepší časy. Tam se úplně blízká. A to já na to navážu hned, že zrovna když třeba prší, je náledí a tak dále, tak bychom si měli v autě dávat pozor, jak správně brzdit.
1: Ale to nesnáším. Jako z tohoto důvodu se teda vůbec netěším na zimu, protože když mrzne, napadne sníh, jako je to velmi nepříjemný, musíš jezdit opatrně. A je pravda, že vždycky na začátku té zimní sezony, jak nejsme zvyklí,
2: no.
1: Tak prostě jako, že nedáváš si ten čas, nebrzdíš dřív, než bys měla, jako jedeš na doraz, pak ti občas ten zadek trošku jede. Je to tak?
2: No, Katka tady před chviličkou říkala, že moc teda o tom brždění neví, tak já se jí začínám trošku na těch silnicích
1: bát. Já znám jenom jedno brždění, ty znáš tady nějaký krizový, říkala, tak jsem s tím.
2: Jo, tak jen bych chtěla tady říct takovou zajímavost, takové dopravní okénko, že máme dva způsoby brždění, každodenní a krizové.
1: To každodenní, vůbec nechápu, jaký je mezi tím rozdíl.
2: Ty máš to každodenní, ty jsi taková ta elegantní, že jo, plynulá, taková ta úplně.
1: Já jsem docela ďábel za volant.
2: Ty seš ďábel za volantem.
1: Ale takovej jako já se snažím dodržovat předpisy.
2: Dobře, tak
1: a co
2: dobře.
1: Je krizový teda?
2: Hele, krizové je třeba, když ti vlítne jako nějaká babička na přechodě
1: ale
2: pod kola.
1: To je za mě teda každodenní, protože mě to stává každý den.
2: Nebo když proč se před tebou zabrzdí třeba auto a ty
1: ano,
2: potřebuješ jako do něho nenarazit, jo?
1: To je každodenní, děkuji za poučení.
2: Jo, tak co musíš udělat v tu chvíli? Co se stane?
1: No prostě začneš brzdit.
2: Prostě krutě dupneš na ty brzdy jako pořádně, jo? Prostě
0: Každou středu večer.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
4: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Tak mluv. No, přátelé, to je jako, my si tady něco řekneme, že venku prší a totálně nás to odbourá. Ne, je tam jako opravdu dneska, je to síla, ale potřebujeme zalít ty zahrádky, takže v pořádku. Ale co, tak mám pocit, že jak se nám změnilo to počasíčko, z toho letního začíná být podzimní. Tak nám začínají odpadávat členové rodiny. U nás už to padá jako hrušky. Minulý týden marodil manžel, tenhle týden marodí můj syn. A myslím si, že je to jednak počasím a tím taky, jak se otlapkávají v těch školách, ne?
2: Já nemám slov, ty máš tolik nápadů. Ne, takhle, dívej, u nás určitě ve škole nikdo marod není, Julinka je v pořádku, u nás se ve škole nikdo neochmatává a jinak se to přenáší taky slinami a tak, takže a dalšími jako tekutinami, tak pozor na to.
1: Můj syn se možná ve škole otlapkává, o slinách nic nevím, ale jak onemocnil můj manžel, tak to fakt jako v práci, to netuším.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Krásný, upršený, středeční večer vám přeji večernice. No a jak už jste slyšeli v úvodu tohoto vstupu, tak tady Elena má doma psa Alíka.
2: Ano.
1: Je to takový boban roztomilej, zlobivej prej, trošku kouše a má sexuální apetit.
2: Sexuální apetit má, ale nekouše.
1: Je to takový čekový číslo prostě. Každopádně ty s ním máš takovej nemilej zážitek, že? Ty jsi chtěla hlídáníčko, hlídání.
2: Jo, takový možná upozornění, zážitek, ať si z toho kdo chce něco vezme. Je to taková historka, kterou jsem už strávila, ale v tu chvíli mi moc do smíchu nebylo. Měla jsem toho našeho Alíka u paní na hlídání za Brnem. Bylo to tam hezký prostředí, všechno, paní mi byla sympatická. Jednou mi ho pohlídala a nějak předběžně jsme se domluvali, že by třeba ještě o prázdninách pohlídala. No a paní se mi potom ozvala s tím, že to brala závazně a potom chtěla po mně prostě nějaké peníze. Jo? Chtěla nejdříve nějakou částku, 30%, potom alespoň tisícovku a tak dále. Ale byly docela tlaky na to, jo.
1: Ale důležité je teda říct, že jste neměli podepsanou žádnou smlouvu, nic nebylo napevno, bylo to jenom tak, jako že možná by ta příležitost byla. Tak to je docela drzý.
2: Je to tak a paní samozřejmě nedostala vůbec nic a proto my vám chceme říct, milí posluchači, že když nemáte žádné závazné potvrzení, smlouvu a podobně, tak se nikdy nenechte nikým vystrašit.
1: Je to tak, paní nedostala nic, možná 25 by mohla.
2: Ano.
1: No a vy už teď samozřejmě nejenom, že buďte opatrní, ale užívejte středečního večera, protože se na vás těší tady kolega Jirek Hemala. Vyrazíte do Pelíšku a my vám přejeme krásný večer.
2: Dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Řidič na dálnici D1 nadýchal téměř 4 promile alkoholu. Policisté ho zastavili poté, co na 206. kilometru směrem na Brno kličkoval mezi pruhy a předtím narazil i do svodidel. Během kontroly usínal a špatně reagoval. O víkendu se na jižní Moravě otevře 141 výtvarných ateliérů, galerií a dílen. 16. ročník dnů otevřených ateliérů nabídne setkání s umělci, designéry i řemeslníky přímo v místech, kde jejich díla vznikají. Akce je pro návštěvníky zdarma. Šlapanice spustili ve spolupráci s okolními obcemi pilotní projekt poptávkové dopravy. Auto s kapacitou pro 8 lidí vyjíždí podle objednávek cestujících.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravě.

0: Středeční krokodýlí pilíšek rozjíždíme, máme 16. září, jsme za půlkou měsíce, v půlce týdne a já věřím, že si užíváme skvělé hity s krokodýlem a užívat budeme dál. Hezkou noc.
1: Mám prostě od

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krásnou středeční noc dneska Ludmila a Lidmila slaví svůj svátek. My přejeme všechno krásné, jen to nejlepší od nás krokodýla a užijte si hit za hitem.

0: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Na Krokodýlu další skvělé hity jsou připraveny. Teď budeme hrát do Hodonína. Tam nás ladíte a posloucháte na 95,4 FM. Hodonín, ať si už je další hit z Krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: United dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech, hezkou středeční noc. Dneska své narozeniny slaví Linda Hemalová. Lindi, jen to nejlepší ode mě z krokodýla a samozřejmě vlastně od celé rodiny. Měj se báječně, užívej narozeninovou noc a hit z krokodýla.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Stále si užíváte hity Krokodýla, Jarek je s vámi, krásný poslech. Jinak dnes v roce 1921 prezident Masaryk poprvé oficiálně navštívil Brno. V uvítací delegaci na brněnském nádraží byl i tehdy Leoš Janáček. To byla krásná návštěva. Tak budeme na ní možná dále vzpomínat, ale budeme si hlavně užívat další hity tady na Krokodýlu.

Půlnoc se nám blíží, Jarek Hemala je s vámi, krásný poslech. Dnes máme Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, jenom abyste viděli. A také Den církevních škol, to se ve světě slaví. Teď už další hity, Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Burčák a tradice v novém termínu. Hustopeč chystají burčákové slavnosti a na ně vyrazíme i teď tady u nás na Krokodýlu. Hustopeč letos čeká velká změna. Burčákové slavnosti se po letech přesouvají z října na 3. zářijový víkend. Město se od 17. do 19. září opět zaplní burčákem, vínem, hudbou, historickými kostýmy, řemesly, ale především návštěvníky, kteří si chtějí užít jednu z nejoblíbenějších slavností Jižní Moravy. Na své si v Hustopečích přijde tedy celá rodina. Tak pokud vyrazíte, ať se vám tam líbí, ať si to užijete, užijte i další hity u nás na Krokodýlu.

0: se se svým bohem snížení s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Stále si užíváme skvělé hity. Jarek Hemale, s vámi krásný poslech. Naši nejmenší jsou připraveni. Ano, naše zlatíčka. Vyrazili jsme s mikrofonem do jedné z brněnských školek a tam jsme se ptali dětí, co se dělá v bance.
1: Vybírej si peníze. Banka, to je taková hromada peněz.
2: Oni mají tam bonbony.
3: V bance se vybírají peníze a taky ještě se tam odkládají peníze.
0: Banka, možná tam chodíte často. A co si děti myslí, že se tam dělá? Na to jsme se jich ptali. Děkujeme za reakci a teď už míříme za dalšími hity. Jarek přeje krásný poslech. Teď už nejsem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času, než

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Kdo jsem pro mě, ně s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio.